0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
2: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
3: Ahoj.
2: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
2: Ne!
1: Ne!
3: To je na infarkt.
2: Iveto!
4: Ty jsi dobrá!
2: Iveto!
3: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
3: Já
1: to nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím, Vesela.
0: Halo?
3: Ano, Vesela, prosím.
0: Tady je Mrázek, ústředná. Hlejte se, já jsem se chtěl zeptat, jste keramická dílna.
3: Ano.
0: A i co, jaký máte výrobky, prosím vás?
3: No, veškerý užitkový zboží téměř, co?
0: A jsou to jako nějaký cenný kousky, jo?
3: Jak myslíte cenný kousky?
0: No, nebo... do jaký míry prostě ta keramická věc, kterou tam máte, jako je hodnotná?
3: Já teď vám nerozumím, je to prostě užitkový zboží, prostě jídelní soupravy, čajové věci, džbány, mísy, vázy. Pak je tady takový, to je takový cenější, nebo je to teda dražší záležitost,
0: dražší,
3: to je bílo-zlatý věci, ty jsou takový ty docela jsou jako vyhledávaný. Mm-hmm. Ale to zase nejde do myčky, do mikrovlnky kvůli tomu zlatu.
0: Rozumím. Helejte se, a vy jste paní Veselá.
3: Ano.
0: Helejte se, jak byste to viděla, kdybych k vám prostě přišel do té dílny?
3: No a co potřebujete, jako si vybrat nějaký dárek, nebo?
0: Ne, že bych tam přišel a všechno bych vám rozsekal, jestli...
3: A proč, jako?
0: No jenom tak, jako vidět, jestli bys, jako vy jste paní Veselá, tak jestli byste byla pořád veselá, nebo jestli byste byla smutná.
3: No dobrý, vy jste nějaký manželův známej, nebo?
0: Já jsem manželův otec.
3: Co?
0: Ty mě nepoznáváš.
3: Ne.
0: Prosím tě, já jsem jeho táta. Když jsme se líbali na jeho svatbě, když jsme byli ožraný, pamatuješ si to ještě?
3: Co?
0: Jsou to cenný věci teda, jo? Je čím cennější, čím větší extáze u mě.
3: No dobrý, tak jo.
0: Tak se mějte hezký.
3: No mě to rozesmálo docela, no, pobavilo.
0: Děkujeme, naschledanou.
1: Maximum tvý muziky.
4: Mm-hmm.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Haló, to je Sokol?
3: Ano.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ústředná. Prosím vás, měl bych pro vás dva luxusní ptáky, jestli chcete.
3: Čeho?
0: Měl bych pro vás fantastický ptáky.
3: To já nevím, to musí starostka rozhodnout.
0: Starostka, jo?
3: No a to je až odpoledne, jo? Od 3 hodin.
0: A berete taky orly, prosím vás?
3: To já nevím.
0: Nevíte, jestli berete orly, jo?
3: Nevím, musíme až odpoledne.
0: Já totiž mám pro vás dva orly a dvě sojky.
3: Až odpoledne ve 3 hodiny je starostka Loušová.
0: A prosím vás, berete ptáky?
3: No nevím.
0: Vy nevíte nic, jo?
3: Ne.
0: A jak se jmenujete? Taky nevíte.
3: Do toho vám nic není, ne?
0: A kolik měříte?
3: No nevím.
0: Vy jste trošku alibista, ne?
3: To musíte až odpoledne, až tady bude Sokolové.
0: No jo, jste alibista.
3: Naschle.
0: Ještě udeřete. Naschle. To byl Mrázek, ústředná ochrana Sokolů a vůbec všech zvířat. Nazdár.
1: Evropa 2.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: hodin, 0 minut. Začínáme zprávy. A slovo má Katka Říhová.
1: Dobré ráno, ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka by si dovedl představit deficit státního rozpočtu o 20 miliard nižší, než je navrhovaných 389 miliard. Řekl to po včerejší schůzce s premiérem Babišem. Motoristé podle něj ale zatím žádnou dohodu s hnutím ANO neuzavřeli, diskuze o změnách v rozpočtu tak bude pokračovat v pondělí. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze včera odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra. Škoda je asi 30 milionů korun. Teď už se hlásí Zuzka.
2: Uherské Hradiště začne v polovině září s modernizací sídliště Štěpnice za více než 90 milionů. Počítá se s obnovou komunikací, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství s důrazem na lepší hospodaření s dešťovou vodou a kvalitnější prostředí pro obyvatele. Podobná velká regenerace jako Štěpnice čeká také další velká sídliště ve městě. Sídliště Jarošov Louky je nyní ve fázi projektové přípravy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na výstavišti v pražských Letňanech začne dnes v 10 hodin dopoledne dvoudenní veletrh Sběratel. K vidění budou poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale také například staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci se také mohou na veletrhu nechat ocenit svoje sbírky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona se už teď po ránu tvoří na dálnici D1 směrem z Prahy na příjezdu do Brna od sjezdu na výstaviště na 190. kilometru a na pražském okruhu pozor směrem na letiště na 26. a 5. kilometru odklízejí následky dřívější nehody.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytnou déšť, přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 na jižní Moravě, dokonce až 31 stupňů Celsia.
0: To bude víkend.
1: No.
0: Pátek večer, Friday night.
1: Jo, jo.
0: To je ještě na nějakou terasu, oheň.
1: To je na cokoliv prakticky.
0: To je na cokoliv. Na beach volejbal. Co budeme dneska dělat? Dáme si beach? Taková absurdní, absurdní představa, ne?
1: No a proč ne?
0: Jako my dva, kdybychom šli na beach, Katko.
1: No, na smíšenou nějakou dvouhru.
0: S tebou, na smíšenou dvouhru, s tebou bych šel na beach.
1: Skinny beach.
0: Jo, skinny beach.
1: No.
0: Skinny beach, přátelé, bude beach volejbal. Večer, no jo, dobrý. Pátek večer v Kozice, tyjo.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Začíná ranní show. Páteční ranní show s Katkou Říhovou.
1: Dobrý den. Dobrý den, pane Leoši Mareši.
0: Už jsme to osekali úplně. Už jsi tady jenom ty.
1: Jo.
0: Ranní show s Katkou Říhovou.
1: To se pobavíte.
0: Náhodou.
1: No.
0: Hele, teďka jsem se zaseknul u pondělního podcastu naší ranní show.
1: Ano.
0: Jo, protože...
1: To už posloucháš třetí den?
0: No, ale včera jsem to doposlouchal.
1: Jo.
0: Ty to víš? Ono to je dlouhý docela, ono to má hodinu 50.
1: Mm-hmm.
0: Ten záznam toho pondělního vysílání. A to pondělní vysílání bylo speciální, že tady byl s náma přímo ve studiu Štěpán Kozub. Jo?
1: Mm-hmm.
0: A musím říct, zcela jako sebekriticky, že to je vynikající.
1: Vážně.
0: Fakt je to vynikající.
1: Tak si to budeš pouštět pořád dokola.
0: No, až budu...
1: A opíjet se prostě skvělostí vlastního pořadu.
0: Až mě vyhoděj, což nebude zase tak dlouho trvat, tak prostě si to budu pouštět. Jakože, vidíš, když jsem byl mladý, tak jsme vysílali v rádiu. Nemusím říct, že to, jak tady pondělí byl Štěpán Kozub, že to na mě jako zapůsobilo hrozně jako v souladu.
1: Ano.
0: Jako hrozně to bylo takový fajn, takže jsem chtěl poděkovat i posluchačům za to neuvěřitelné množství reakcí, za tu explozi, která se jako odehrála. My se se Štěpánem samozřejmě spojíme i dnes.
1: Mm-hmm.
0: Nebude to samozřejmě jako, když byl tady ve studiu. Já už jsem vlastně zapomněl, jaký to bylo, když byl tady ve studiu.
1: Já ti to řeknu, bylo to fajn.
0: Bylo to fajn, bylo to ještě trošku jiný, než když se s ním spojujeme. To jsem právě vnímal v tom podcastu, že vlastně najednou se to jako energeticky úplně jako propojilo.
1: On je takovej fajnovej člověk.
0: On je fajnovej člověk. A příští týden, to teda můžeme říct, přijede zase. Byste si jako nemysleli, že má teďka volno v té ostrově.
1: My ho sem dostaneme.
0: My ho sem dostaneme. Postupně na tom pracujeme. Budeme ho zpracovávat, jo. Dáme mu nějaký lísky na vlak zdarma.
1: Dáme si nějaký prášky.
0: A peníze hlavně. Musíme vytáhnout prachy. To vždycky zabere.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Halo, halo. Kdo je s námi v éteru?
1: Ahoj, tady Honza Olomouc. Já jenom tady k tomu vlastně příspěvku, co jste teďka říkal o tom pondělním Kozubovi. Bylo to super, bylo to skvělý.
0: No.
1: A já jsem si tak vzpomněl ještě na jako jeden lepší den, který jste měli ještě, protože vás poslouchám fakt dlouho.
0: No.
1: Když jsi už nějak před 20 rokama, když jsem šel ještě do školy, tak jste měli totální rozpad Evropy 2. Já nevím, jestli to pamatujete, já jsem se snažil dohledat někde na podcastech a nikdy jsem to nedohledal. Když jste měli jeden vstup za druhým tak brutálně, že jsem se normálně musel vždycky zastavit a chlámal jsem se na celý kolo, prostě jako normálně venku jsem se tam chlámal, než jsem došel do školy. Tak chlám jsem došel později do školy, aby vás jenom poslouchal, protože to bylo úžasné.
0: Ty jsi strašně hodnej, moc děkujeme. Za prvé teda se mi líbila věta, která zazněla jenom mimochodem, je to asi 20 let, víš? Jakože, že nám teďka voláš normálně, máš na klíně vnouče. A vzpomínáš, když jsi chodil do školy a poslouchal ranní show. A ten totální rozklad, mně to taky něco říká. My jsme tenhle termín použili podle mě jenom jednou, nebo takhle, možná asi víckrát, ale jeden případ mě napadá, a ten nemůžeme to zreprízovat, bohužel, ale můžeme si o tom popovídat. Když se nám zaseknul počítač s Patrikem, vysílali jsme s Patrikem a zasek se počítač a nic nefungovalo, jenom mikrofony.
2: Ty, to se stalo ale určitě víckrát. No, protože já si tohleto taky pamatuju, no, že nešly mikrofony a že se půl hodiny vysílalo a ty si hrál ze Spotify nějaký písničky, že jo, přes mobil. Pouštěl jsi to do mikrofonu.
1: Tak to nemyslím.
2: No,
1: to
2: nemyslím. To, ale taky jste před 20 lety, že jo, to nebylo žádný Spotify a na podcastu si to nedohledal zcela zjevně, protože to ještě žádný podcast nebyly.
0: Ne, tohle bylo to, že se zasek počítač, představ si to. No. Nešel pustit jingle, nešla pustit reklama, nešla pustit písnička.
2: No.
0: Takže my jsme měli větej mikrofon, jo, Patrik i já, a měli jsme vlastně takový stand-up a trvalo to asi hodinu.
2: Mm-hmm.
0: A možná to, jak říkáš, že jsem pouštěl písničky z telefonu jenom. Možná no. To, možná,
1: ne, to nemyslím. Ne, to nemyslím.
0: Tak my jsme se tady tak jako hezky zaspomínali a ty ne, to není.
2: Říkám, párkrát v životě už se ten počítač zasek.
0: To je takový to, jako když vzpomínáš na nějakou holku, že byla prostě úžasná, že by si jako jí chtěl poznat a my uděláme psí kusy s Katkou a seženeme telefon na ní. Jako prostě ona, ne, já jsem vdaná a my, ne, on tě fakt chce, tak ona se rozvede, opustí děti, přeletí celý kontinent a my ti slavnostně předáme a ty jenom na té večeři řekneš, to není ona a odejdeš.
1: No, ale byl to pátek. Jo, byl to pátek, protože si to pamatuju. A vy jste tam úplně si dělali pak srandu a dnešní den je už se nepamatuju přesně, ať vám tady nekazím vysílání.
0: Nekazíš nám vysílání, že ta energie z tebe jde, neboj. My ti moc děkujeme.
1: Pardon.
0: Ne, žádný pardon. Jako
1: jo,
0: super.
1: Myslím, že končíme, no, tak
0: díky.
1: Tam říkají potom, že to... Proč neposloucháte třeba jiný rádio? To, co tam máte s sebou v baráku, kdy tam jsou chytří lidi, hrajou jiné písničky, ne furt to, co mi dokola a tak to.
0: Tak jo, similej. Tak hele, my dneska zkusíme něco taky vymyslet, jo, hele, my se budeme snažit.
1: Díky moc.
0: Čau, měj se hezky.
2: Čau.
0: Ahoj.

0: to je muzika. Ranní show na Evropě 2. Přátelé, jak se žije Kozubovi? Tada!
1: Přepínáme do Ostravy, možná.
0: My přepínáme.
1: My vlastně nevíme nikdy, kde jsme vás zrovna zachytili.
2: Ostrava přímá.
0: Ale už vás, jo?
2: Ano!
0: Mošnov, vítr.
1: Tak, to letiště.
0: Co máte na srdci?
2: Šelest. Ne, na srdci mám spoustu věcí.
0: Jak se žije Kozubovi?
2: Žije se mi, já si to vždycky udělám tak, ať se mi žije pěkně, jo? To je strašně důležité říct. I když jsou prostě nešvary, to znáte ano. I v Praze, nešvary, tak se mi žije pěkně. Ale mám ty takové téma, ale to je takové moje obecné téma celoživotní a chtěl bych se poradit s vámi, trošku to rozebrat, jako ano, i ano. Z intelektuálního hlediska, protože já to beru.
1: No tak to jste tady správně.
0: To jste správně tady.
2: Takhle, od starších, nechat si poradit od starších, jo. Co mají odžito, ano. Jo? Tak, já si teď říkám vlastně, dělám si takové různé poznámky na nějaký třeba nový program, stand-up, jako tak to tak postupně sbírám a vlastně se chci poradit. Já tady mám seznam věcí, ze kterých bych se chtěl utahovat. Mm-hmm. A potřebuji se poradit, co vy na to, jestli to mám dělat, nebo už tím nabourávám něco, jo?
0: Ano.
2: Já jsem se rozhodl, že si budu utahovat hlavně z věcí, které nemají emoce.
0: Jo.
2: Rozumíte mi, jo?
0: Ne.
2: Takže tady mám Daniel Hulka. Takže škrtám, chápu?
0: Nedělat.
2: Ne, určitě ne. Zakazuju si to hned. Aťka Janoušková.
0: Já vůbec nevím, co mám říct. Co
1: já taky, já jsem jakože, perplex.
0: A vy se nás ptáte, jestli si z toho máte dělat srandu.
2: Ano, jestli jsou to věci s emocema, já teď nevím.
0: Já jsem zaskočen teďka.
2: Chápu.
0: A jaký for, jako na Aťku Janouškovou jde udělat vtip?
2: Mám ho, ale nevím, co mám říkat.
1: Tak zkuste a my vám řekneme.
0: Test.
2: Zkusím, jo? No. Aťka Janoušková u gynekologa, to je doktor, to je odborná věc.
0: Ne, to neříkejte.
2: Tak co po mně chcete, tak to položte a zavolejte si někomu jinému, jako jo. Tak zkuste nějakého průměrného komika, já nevím, co mám dělat.
1: Ty víš,
0: co je?
1: Ne.
0: Ježišmarja.
1: Co jste měl na toho?
2: Vy to znáte už?
0: Já jsem to od vás slyšel už.
2: No tak to nebudu říkat. Tak já to škrtám rovnou ten vtip. Zakazuju, píšu si pod to, zakazuju.
1: Jo, chci.
2: Dobře, tak jenom pro Katku, vy si zacpěte uši.
0: Dobře, a vy posluchači taky.
2: Všichni posluchači okamžitě s povinnou platností zacpat uši. Od teď. Kači, je to jen pro vás, vy jste taková ženská, já mám pocit, taková ostravská baba. Dobře. Jako trochu. Aťka přijde ke gynekologovi, že jí dole něco řeže. Důležité říct vtip hrozně rychle, aby lidem nedošlo o čem.
0: Musíte rychle, strašně.
2: Dívejte, teď se nadechlo, dám to na jedno. Aťka Janoušková přijde ke gynekologovi, že jí dole něco řeže. Gynekolog ji vyhodí do vzduchu, udělá šmudy duldy, Aťka udělá ha, už je to dobré, co jste udělal. A gynekolog říká, já jsem vám jenom ohrnul gumáky. Tak, škrtám, zakazuju tyhle vtipy si hned. Tohle je nedůstojné.
0: It's my favorite! Show
3: my favorite. Evropy 2.
4: Halo, už máte... Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Svou Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
15: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
16: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
17: Jedna noc, která všechno změnila.
16: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
17: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
18: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
19: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
20: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
21: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
20: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
21: Tohle si nesmíš nechat ujít.
20: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
22: Zpátky k muzice.

0: Jak se žije Kozubovi? To je součást ranní show na Evropě 2, ještě že jsou ty technologie. Dobrý den, Štěpáne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
0: Můžete vysílat odkudkoliv na světě. Už jsme tady měli Maledivy, měli jsme tady nemocnici.
1: Ano.
0: Měli jsme tady domovy, vysílali jsme všichni z domovů, což byla doba covidu, málo se to pamatuje, že ve studiu nebyl nikdo.
2: Já jo.
0: Počkej.
2: Vy jste byli doma, já jsem byla ve studiu.
0: Tenkrát jsi byla ve studiu?
2: No jo.
0: Jak Patrik zpíval?
2: No.
0: Martin Cilář se tady hlásí. Martine, pojďte.
2: Martin byl totiž taky ve studiu.
0: Jenom řeknu pro Štěpána.
2: Ono by to nešlo
0: ve studiu.
2: Propojit.
0: Teďka přichází k mikrofonu takový ten kluk bez vlasů.
1: Jo, vím.
0: Jak tam sedí u počítače.
1: On nemá ruce ani, že? Já vím tedy. Jo.
0: To je ruce má. Martine, ty...
2: Co by levý, ale má je.
3: A zdravím taky Štěpána do Ostravy.
1: Zdravím vás taky, Martine.
0: Když má člověk obě dvě ruce levé, tak to je na pojišťovnu, ne?
1: No ne. No, nebo na dvojhru
3: na
1: klavír.
3: Na dvojhru na klavír.
1: Dvojhra na klavír ještě. Martine, co máte na srdci, kromě šelesti?
3: Tu opravdu mám.
0: Říkejte.
3: Ne, já jsem jenom se hlásil, že my dva jsme byli s Káťou ve studiu, když byl covid a vysílali jste s Patrikem z domova. A to bylo vlastně všechno. A do toho tam vzniknul ten legendární vstup,
0: já
3: který
0: to
3: asi chceš pustit.
0: Já to chci pustit, ale už to mám. Mám to. Představte si, mezi vstupy hraje písnička. To vy znáte.
1: Představuju si to.
0: Ale systém tenkrát nahrával.
1: Okay.
0: Mikrofony se nahrávaly. A Patrik se nudil během písně a tohle z toho vzniklo.
4: Jo,

0: říkali hadi, Ježiši, to bylo štěstí. Žáby tloukly pěstí.
1: Miluju.
2: To je krásné.
1: To je krásné.
2: Originál skvělý, teď puste tu parodii.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Mluvili jsme o technologiích, díky nímž může vysílat Štěpán Kozub ranní show, ať je kdekoliv. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak, jak se máte, jak se žije Kozubovi?
1: Kozubovi se žije pořád dobře. Je to k naštvání, ale furt je mi dobře.
0: Neměli jsme nějaký téma? Nezjišli jsme v předchozím vstupu nějaký téma?
2: Téma do stand-upu řešil Štěpán.
0: Jo.
2: Že by chtěl poradit, co je vhodný a co není vhodný.
0: Ano, ještě nějaký tip.
1: Ale já už jsem

0: obecně, tak třeba s pračkou Whirlpool, jaký by to byl vtip.
1: Ano, ano.
0: Jo, dialog s pračkou.
1: Jo.
0: Vyperu prádlo.
1: Ano.
0: Na 200, ať nezničím úplně tu pračku.
1: Na 200 se dá prát?
2: Ne.
0: No dobře, takže co teď? Takže to mám škrtnout celé zase.
2: Na 40 nebo dobře, na 60.
1: A kdyby si prala na 200?
0: Tak co?
2: Tak to rozvaříš to prádlo.
1: Rozvaříš to?
0: Rozvařím prádlo. A to není, to vůbec není špatné, já si napíšu fory o rozvařeném prádle.
1: A můžeš prát o 106?
3: Hraní show Evropy 2. Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
4: roztočíš. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuji vám.
3: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
3: Není odpoledne jako odpoledne.
15: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
3: Odpolední show s Tomášem a Zorkou na Evropě 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 před víkendem, i před víkendem bych mohl říct, Jakub Kohák, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Krásný páteček.
1: Krátký páteček.
3: Ať máte krátký páteček.
2: To nebude problém.
1: Přejeme vám krátký páteček.
2: Ano. No tak co budeme dělat?
3: Šel, ne?
2: Tak jo, no tak, jestli máme jako krátký.
1: Můžu
2: tak,
1: říct.
2: Tak zase ahoj.
1: Já mám příběh.
2: Tak jo.
1: Dneska jdu na letiště přiletít drupy, ale to by vás asi nezajímalo.
2: No to já znám to jméno, ten zpíval kdysi dávno, ano, s Haničkou Zagorovou.
1: Je to tak a my jsme udělali turné, on byl v lednu tady na turné.
2: Vážně, jo.
1: Po celém Česku a my mu teďka děláme.
2: A to jste našli tolik jako starých lidí, aby přišli na ten koncert?
1: Člověče, taky jsem si říkal, že to je pro Geronty.
2: No.
1: A strašně si to užili, hlavně ty mladší, co tam byli jako doprovod.
2: Těch starých.
1: No, byli překvapení. Aha, já jsem ani nevěděla, že znám tuhle písničku a tuhle písničku. Katka tam dokonce zpívala.
3: A já jsem byla nejdřív na koncertě a pak jsem tam zpívala, představ si. Jemu se totiž přezdívalo, to mi říkala máma, italský hřebec.
2: No a tak, tak nám o tom něco řekni.
3: No, ne, to se... To jsem
2: pozval
3: právě,
2: tě na pokoj.
3: Já jsem
4: musíme
3: právě...
4: si udělat přehrávky. Komentum. Kumaj, jak se řekne, pojďte se mnou na můj pokoj italský.
1: Amore, řekni.
4: Amore, to mare part, ale parčiato di apartamente.
3: takhle nějak to bylo, no.
2: Jo.
3: No, ne, že...
1: On, to znamená, že seš s ním na apartmánu,
2: no,
1: a on ti zpívá kozipi, ko...
3: A já jsem se urazila a pak jsem zjistila, že se vlastně nemusím urážet. Ne, já jsem právě
2: vlastně
3: chtěla
2: pravda
3: vyzdvihnout.
1: Kozi grande.
3: No, takové středně, ale... Že jsem chtěla vyzdvihnout, že na tom fakt něco je, že, jako, že se mu říká italský hřebec a že to tam tak pořád jako nějak má.
1: Já jsem s ním telefonoval a on mi říkal, že mu bude příští rok 80.
2: Mm.
1: A my mu pořádáme...
2: To bude dorta kráva.
1: No, my mu pořádáme rozlučkový koncert. Jakože poslední koncert.
2: Jako v životě.
1: No tak, takhle to...
3: Rozlučka se svobodou.
2: A to je takový trik vás jako zpěváků, že poslední koncert a pak je 350 ještě. No,
1: on,
2: no,
1: to nechtěl, on to nechtěl, aby se takhle jmenovalo, jmenuje se to Grande Finale.
2: No.
1: Je to letos na Vánoce, 27 prosinec,
2: mm-hmm,
1: O2 Arena. A on říká, no tohle vypadá, že končím. A já říkám...
2: Snad budu mít volno.
1: Počkej, Katka tam bude taky zpívat.
3: Ano.
2: Zase, já se zblázním.
1: A já říkám...
3: A já tě zase pozvu.
1: A to není konec, ale on, no, konec, trošku naznačujete, že jako příští rok už jako konec. A já říkám, no tak nevíte, jestli budete ještě dělat takhle velký koncert, že jo?
3: Hmm.
1: On zpíval na Patrikovi.
2: Taky.
1: Ty jsi tam nebyl vlastně na Patrikovi, viď? Na Patrikovi.
2: Já jsem na nějakou práci, asi bohužel.
1: Jo.
2: Už dlouho dopředu jako by dojednanou. Nicméně,
1: co budeš dělat tyho víkendu?
2: Bereme to tak, že to je poslední koncert v tom roce.
1: Ano.
2: Je to
1: poslední koncert toho turné 2026.
2: Tak.
1: Takže Drupy, Grande Finale,
2: tak.
1: 27 prosinec, O2 Arena.
2: No a pak zase můžete prodávat dál lístky za další rok.
1: No,
2: to je nápad.
1: Dobře. A co ty o víkendu?
2: Já o víkendu, co já jsem dělal, já jsem
1: se
2: tak
1: co
2: jako...
1: Ne, dělal, to bude teď.
2: Jo, co budu, já myslím, že jsem tak na ten minulej.
1: Ne, je pátek.
2: Co mě čeká?
3: No, tak je krátký pátek.
2: Tak jestli je pátek, já samozřejmě mám fotbal a potom mám zase Shakespeare, představ si to, já se zblázním.
1: A i takhle, pozor, ale už i takhle, je to... i takhle v září?
2: No, my hrajeme ještě posledně zítra, v sobotu.
1: Ano.
2: A pak už konec na tento rok.
3: Grande finále. Kdy?
2: Grande finále, já už mám sobotu, bráško.
1: A zase budete prodávat potom na Shakespeare na příští rok, se.
2: To já nevím, to není.
1: Jo, najednou.
2: To není v mé patronaci.
1: No jistě.
2: Já jsem jen obyčejný tam pěšák.
1: To rozhodne ten nahoře.
2: Je to tak.
0: Ranní show Evropy 2.

Takže prodej vstupenek na Drupyho, jak jsme o tom mluvili, začíná po víkendu v pondělí v 8 ráno.

0: 6.51. Jsme před víkendem. Páteční provoz na silnicích je vždycky tak jako limitně kritický. A já jsem nějak zaslech, že Katka něco prožila. Ona mi to ještě neřekla, milí posluchači. Takže budu poslouchat napjatý stejně jako vy.
1: No, já jsem právě včera naopak zažila opačnou situaci. Jela jsem mezi našimi dvěma vesnicemi, tam, kde bydlíme, a tam provoz je téměř nulový. A o to zajímavější právě bylo to, že jsem tam v jedné zatáčce potkala na blikačkách odstavený auto. Podotýkám, že bylo v zatáčce, že to bylo fakt jakoby divný. Vypadalo to, že se prostě něco stalo, že se něco semlelo. A byly tam po otevřené dveře, tak já jsem prostě jako svědomitý řidič zastavila za tím autem.
0: Ne.
1: Abych zjistila, co se stalo.
0: Kazma. Ne? Neříkej, že to je pokračování, moje dvojka.
1: To jsou nějaký tvoje traumata z dětství.
0: Je to tak? Je to tak.
1: No, takže jsem zastavila za takovým stříbrným starším autem a začala jsem se rozlížet, co se teda děje, jestli se nestalo něco vážného, a v tom autě nikdo nebyl. Tak tam stojím a stále se rozhlížím a najednou se rozestoupilo houští a přišel pán a v ruce jako svatý grál držel toaletní papír.
0: On si zastavil, prostě už to nemohl vydržet.
1: Nemohl to vydržet.
0: Tak zastavil v zatáčce.
1: Zastavil přímo v zatáčce. Ani nedovřel auto. Vyběh s tím toaleťákem, což teda musím scenit, že prostě vozíš jako v autě toaletní papír pro případ nejvyšší nouze. A takhle se tam vyšel, ještě na mě jako mával.
0: A tou hnědou rukou.
1: Ne, měl toaleťák.
0: A ty?
1: No, dobrý, já jsem jakoby měla radost a jako vlastně jsem si říkala, jestli na konto této historky ještě bych mohla přidat svou.
0: Tak pojď.
1: Jestli chceš. Prostě myslím si, že každému člověku se tohle v životě minimálně jednou stane, že prostě je v kritické situaci.
0: No.
1: Mně se to stalo, když jsme jeli na D1, a já jsem byla spolujezdec a řídil můj manžel. A já mu říkám, musíš zastavit, prostě nedá se to už prostě déle odkládat, prostě musíš zastavit. Tak zastavil opravdu na té krajnici, což se teda jako nemá, nesmí.
0: No.
1: Ale říkám, byl to případ nejvyšší nouze a tam vlastně ani nebylo moc jakoby kam se vzdálit a tam, nevím, bylo to někde u Humpolce, kde jsou prostě brutálně strmý takový ty srázy nahoru, ale jako bylo tam něco jako les, takže já jsem vyběhla do toho brutálního srázu, kde vlastně i když jdeš rovně, tak prakticky šouráš hlavou o zem, protože takhle je to strmý.
0: Ano.
1: Stala se prostě...
0: Byl tam dobrý spát.
1: Byl tam dobrý spát, velký spát. Stala se ta věc a já jsem nastoupila do auta a prostě ubíhaly minuty, my jsme jeli dál a já prostě jsem si užívala tu volnost, tu svobodu, tu nádheru a Michal už to rozjel, už jel zase prostě nějakých 140 v hodině a já jsem najednou prostě zařvala, protože mě z hlavy, a on málem naboural, protože mě z hlavy spadnul do klína slimák.
0: To si děláš srandu.
1: Jo. Po 10 minutách jízdy já jsem si prostě tady na hlavě jako korunu přinesla z toho lesíka
0: ale
1: slimáka.
0: Ale víš, co má ten slimák teďka za historku, že jel 140.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Evropa 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Musíme říct, že před chviličkou tady Katka vyprávěla historku o pánovi, který, jak si už to nemohl vydržet, tak zastavil uprostřed silnice a šel do lisíka. Jestli mi teda rozumíte.
1: Mm-hmm.
0: A lidi nám tady volali během reklamy spoustu příběhů. Říká se tomu čurací příběhy, nebo nebudu říkat to druhý slovo, to by tady musel být Štěpán Kozub. Halo, ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Tomáš, já mám taky takový příběh.
0: Ne, já jsem se toho bál, toho jsem se bál, tak říkej.
2: No, jel jsem v pondělí do práce a před Libercem probíhá jako rekonstrukce silnice. A já už jsem to měl tak, takže mě nenapadlo nic jiného, než tam využít u té stavby tojtojky, kterou tam mají.
0: Hezky.
2: A byla otevřená, nebyl tam teda toaletní papír, co jsem pak musel volat sekře, která seděla se mnou v autě a nějaký ubrousky mi přenesla.
0: Počkej, to je ale dobrý, ty jsi prostě využil normálně opravy silnice a zastavil si těm dělníkům u té tojtojky. To koukali, že najednou tam prostě přijelo
2: cizí... Oni tam nebyli naštěstí ještě, ale
0: že
2: jako
0: bylo otevřené. Takže jsi to stihnul?
2: Stihnul jsem to, no bylo to tak, jako kdyby byla zavřená, tak už bych to nestihl.
0: Tak to vám teda všem moc gratuluju. Co se týče mě, já vám to řeknu takhle. Až budu prodávat Rolls Royce, tak si ho buď nekupujte vůbec, jo, a nebo si nechte vyměnit sedačku u řidiče.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show

0: 7 hodin 6 minut. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Pěkné ráno, státní zásoby potravin by v případě krize vydržely jen den a půl. Česko by přitom mělo mít podle expertů dost jídla pro občany alespoň na 15 dní. Státní hmotné rezervy pořizují zásoby na základě požadavků jednotlivých ministerstev. V případě potravin jde o rezort zemědělství. Stát si rezervuje potraviny přímo u výrobce, u zemědělců pak například živý skot. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci. Před kariérním postupem dávají přednost rovnováze mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se označuje jako kariérní minimalismus. Psychologové ale upozorňují, že odchod do hůře placené práce nebo změna oboru může představovat i hazard a některým lidem přinést velký finanční stres. Teď se podíváme za Zuzkou.
2: Na Horním náměstí v historickém centru Opavy začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. Budoucí podoba území zatím není definitivně určena. Opava připravuje architektonickou urbanistickou soutěž, která se bude týkat také objektů Rybí trh 4, bývalého kláštera a divadelního klubu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. S čistým kontem uspěla na domácím ledě taky Plzeň proti švédskému Regle a oslavila triumf 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tampariš 3-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na dálnici D1 směrem z Prahy na příjezdu do Brna od sjezdu na výstaviště na 190. kilometru a na Pražském okruhu směrem na letiště pozor na 26. a půl kilometru odklízejí následky dřívější nehody.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: 30 stupňů, já vám to rovnou řeknu na Moravě.
1: Je to tak, dnes budou opravdu tropy. K tomu oblačná obloha, večer se na severu Čech zatáhne, později se tam místy vyskytne déšť, přeháníky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 v Čechách, na jižní Moravě až 31.
0: To snad není možný.
1: Tak to byly zprávy a po nich pokračuje páteční ranní show s Leošem Marešem.
0: A Katkou Říhovou, hlavně. Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa,

0: 13. Přemýšlel jsem, co bude pod náma za muziku na následující vstup. Posloucháte ranní show na Evropě 2 a jdeme na kariérní...
1: minimalismus.
0: Bylo to ve zprávách. Já bych chtěl vyzvat naše posluchače, aby se k tomuhle vyjádřili.
1: Já k tomu mám celý článek, zajímavý, i pohled psychologu, jo. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci před kariérním postupem, na první místo kladou rovnováhu a mezi zaměstnáním a osobním životem. A jak jsme říkali, říká se tomu kariérní minimalismus. Je to upřednostňování stability a duševního zdraví před ambicemi.
0: Všimni si, jako doteďka to bylo takhle, a teď, hele, změna.
1: Jo.
0: Takhle nějak si přepnete život.
1: Psycholožka Rachel Hanemová upozorňuje nicméně, že odchod do hůře placené práce nebo změna oboru nebo snížení úvazku může představovat i hazard a některým lidem přinést značný finanční stres, logicky.
0: To je jedna věc. A druhá věc, vypadnutí z rytmu taky není nic hezkýho. My se vám přiznáme, my vysíláme 29. rok a vysíláme od pondělí do pátku, takzvaně na full.
1: Ano.
0: Jo, full, prostě neuhybáme. A během těch let tolikrát byla myšlenka, že budeme vysílat jenom 4x týdně a v pátek nebude buď nic, anebo že budou třeba reprízy nebo best of z týdne. Někteří naši kolegové třeba na jiných rádích nebo v jiných programech to udělali. A já jsem vždycky, jako strašně jsem toužil po 4denním pracovním týdnu. Katka to dokonce dokázala, že jo?
1: Ano, letos. Já jsem se vymluvila na děti a udělala jsem si 4denní pracovní týden.
0: Já to miluju, tu představu samozřejmě, ale vždycky jsem si říkal, že ta štábní kultura je víc, jakože prostě ty lidi ví, že je všední den, jedou třeba do práce ten pátek a ví, že nejsou sami, že si pustí to rádio a my tady budeme.
1: Víš co, to by museli udělat potom všichni.
0: Jo,
1: kdyby
0: všichni.
1: Už byla většina posluchačů, který mají 4denní pracovní týden.
0: To je nápad. To je nápad. Muselo by to být jako globálně, že máte všichni čtvrtek jako den před víkendem.
1: Ano. Pak by to šlo. Tak mám tady příklad právě paní, který je 44 let, je ze Sydney a ta se vyjádřila, že teď pracuje jako recepční, protože se za několik let vypracovala v maloobchodě a stala se vedoucí prodejny, ale podle svých slov se vyčerpala, nezbývala jí už energie na společenský život, na koníčky, na kamarády, zůstávala v práci jenom kvůli penězům a nakonec se rozhodla, že přijme hůře placenou práci a teď si to nemůže vynachválit.
0: Pojďme dát šanci tedy těm lidem, o kterých jsme mluvili a kteří jsou nedílnou součástí ranní show, možná tou nejdůležitější. Haló?
2: Haló? Jak se si děláš srandu?
0: Jseš v éteru, jak se jmenuješ?
2: Já to vím, Leoši, ahoj. Petr.
0: Můžu ti říkat Petře?
2: Můžeš mi říkat Petře.
0: Tak Petře.
2: Můžeš říkat Leoši?
0: Jo, budeme si říkat, ale Petře, vy, ne, jak chceš. No, pojdej.
2: No, to, co jste teďka říkali, k tomu bych se chtěl vyjádřit samozřejmě. Je to takový, že člověk sám neví, co je pro něho lepší a zkouší ty varianty, zkouší je měnit. A s určitým věkem se ty priority samozřejmě mění. Zmínili jste tam děti. Já bych tohle vypíchnul, protože změna jakákoliv v životě je obrovská s příchodem těch dětí. Já mám sám 7 dětí.
1: Wow.
0: Aha. A vy jste neměli doma televizi?
2: Nemáme pořád.
1: Takže ještě nekončíte.
0: Příběh nekončí.
2: Přesně. Má, ještě jeden, má to jeden háček, je to 7 kluků, no, takže...
0: Nekecej,
1: furt čekáš.
0: Takže proto máte 7 dětí, protože byly 3 kluci, tak. Pak 4, pak 5, pak 6.
1: Počkej, ale tak no. Já mám pro tebe ale radu, pozor, jo, jako mimo téma, já jsem byla včera u lékařky ženské a ano. Ona mi radila, jak se dělají holky a jak se dělají kluci.
0: To já vím, no, musíš příklad nahoru doprava.
2: No, výborně, těch rad už se zkusilo tolik a pořád to nějak nevychází.
1: Dobře, tak já tě tím nebudu zatěžovat.
0: Ne, říkej,
2: ne,
0: říkej,
2: ne,
0: Katko,
2: určitě
0: říkej,
2: ne,
0: Katko, říkej, Katko, jak se dělají holky.
1: Říkala mi doktorka, tak zase v našem případě my třeba máme dvě holčičky a ona mi říká, no kdybyste ještě chtěla chlapečka, tak prosím vás, musíte přímo v den ovulovat se, protože prostě ty klučičí spermie jsou rychlejší, ale zase brzo umírají. A když se to dělá příliš brzy, tak ty holčičí, oni se tam počkají, až prostě přijde to vajíčko, blablabla, bla, bla, ale oni tam vydrží dva dny. Ale ty klučiči umřou, takže ty klučiči prostě musíte až přímo v ten den.
0: Tak vidíš.
1: Prej to funguje na 50%. No,
0: dobře, ale zrovna tuhle tu radu pán nechtěl. Že tohle tu on má, no. To nemá zmáklý.
1: To říkám, takže o dva dny dřív.
0: Ovulation, welcome, to má zmáklý, Petr.
2: takže v každém případě děti je jeden z velkých důvodů, proč udělat změnu a u mě nastala ta změna z tohoto důvodu. Nicméně před 15 lety jsem vydělával víc peněz než teď. Uhum. A zjistil jsem, že peníze nejsou a nedělají člověka šťastným.
0: Amen.
2: Šťastným ho dělají úplně jiné věci a když ne věci, tak jiní lidé a děti jsou v tomhle případě u mě na prvním místě.
0: Já vím, ale zase takhle, jo. Děti, milujeme děti a já třeba jsem díky ranní show se ještě nikdy v životě nevzbudil ráno s dětma před školkou nebo před školou a nikdy jsem nevedl dítě do školky nebo do školy. Jo?
2: Hele, to já mám za sebou, měl jsem dlouhý roky home office, takže moje ranní stávání bylo s dětmi, odvést je do školy, do školky.
0: No?
2: Letos jsem dával už šesté dítě do školy. Takže ještě mě čeká jedno.
0: Chápu, chápu. No tak, abych nekecal, já jsem to teda zažil dvakrát. Byl jsem jak s jedným synem, tak s druhým synem. Když šli do první třídy, tak jsem 1. září nevysílal. Takže zatím
2: byly slzičky?
0: Byly slzičky a bylo to tak emotivní, že jsem říkal, a víte co, zbytek školní docházky si zvládněte sami. Petře, moc děkujeme. Petře, moc děkujeme.
2: Taky rád jsem vás slyšel.
0: Ahoj, to byl Petr. Teď další posluchač nebo posluchačka, halo?
3: Ahoj, tady Monika.
0: Říkej, Moniko, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, dobré ránko. No hele, já bych tomu měla asi trošku ještě obrácený postoj právě kvůli těm dětem, protože právě kvůli těm dětem si myslím, že my rodiče dost často zatneme zuby a snažíme se všechno vydržet, všechno zvládnout a právě vydělat pro ně ty peníze. A pro mě třeba v tuhle chvíli, kdyby jsem pak jako vyčerpala ze svý práce, je to hlavní za toho. Protože...
0: Teď jsme tě neslyšeli, bohužel. Můžeš zopakovat poslední dvě věty? Že chceš vydělat peníze pro děti a?
3: Ano, a že třeba zrovna v tuhle chvíli, kdy pak jako mám velký trable ze svojí prací a už mě vyčerpává šíleně, tak stejně zůstávám, protože prostě chci dětem dopřát to, co jim dopřávám do posud.
0: Chápu, no. Chápu, já si myslím, že pokud chceš dopřát dětem to, co doposud, tak to je OK, ale jako snažit se zabezpečit je hovadina. Oni se jako o sebe postarají, jo. Takže jako vydělávat teďka na život super, ale jakože takový to musím vydělat peníze, abych jako zabezpečil svoje děti, až budou velký, oni to zvládnou. Oni to zvládnou.
3: No to ne, až budou velký, ale když to vezmeš, kolik dneska stojí blbý kroužky
0: teďka,
3: a
0: chápu, škola, říkám.
3: Škola, o sobě a všechno.
0: Chápeme,
3: jo, to
0: chápeme,
3: jako
0: chápeme, to je jasný. Takže prostě zůstáváš v práci. Tečka.
3: No zůstávám v práci a hlavně, víš to, takový ten kolotoč. Ráno to rozvíst, odpoledne se honem vrátit, všechno postíhat. Představa, že se ještě učím nové práci. Tak to asi nedávám. Já se učím nový věci ve škole na základce teďka, na to už pak v práci.
0: Hej, mi to jasný. To znamená, že je to taková hezká teorie, že bychom jako, jak jsi to říkala,
1: změnili obor,
0: ale u tebe ano. To prostě nepřipadá v úvahu.
3: Já si počkám ještě 15 let a pak to přijde.
0: Dobře. Tak děkujeme, Moniko. Měj se.
3: Mějte se.
0: Ahoj. Krásně. Čau, čau.

0: 7.23, posloucháte ranní show na Evropě 2 a to byste si netipli, co bude teď. Představte si, že my jsme během písničky si uvědomili, že jsme se našeho posluchače Petra, který se dovolal před 5 minutama, na něco nezeptali. To je ten, co má 7 synů. To je jak v písničce. Petře, dobré ráno. Ahoj. Ještě jednou.
1: Ahoj, krásné ráno vám i všem ostatním posluchačům.
0: Ano, děkuju. Jenom počkej, máme totiž jednu otázku. Mimochodem, pod náma hraje muzika ze 7 statečných.
2: Ano. Ty jsi otec Petr, měl 7 synů. Přesně. 7 synů měl otec Petr.
0: Chápeš to? Jo. Chápeš to? Tak jak z té písničky 7 synů otec Abraham, přesně tak, a 7 statečných. Jakože to, kolikrát ti už tvoji sousedé, kamarádi řekli 7 statečných?
1: Ještě ani jednou, jste první.
0: Ne? Dobře, a my ne. Máme... My
2: a
0: máme...
2: to sedmero krkavců?
1: spíš, ano, přesně tak.
0: Existuje film, jmenuje se 7 hladových.
2: Jo.
1: No, tak...
0: tak.
1: To je u nás u ledničky pravidelně.
0: Tak, a my máme otázku, na to jsme se nezeptali, to tady říkal náš kolega David. Jak on ten Petr, ty vole, jezdí autem?
1: Ano.
0: Jak vozíš, no. Počkej, jak vozíš 7 synů?
1: No, v 8 místní, v 9 místní dodávce, podle toho, která je k dispozici.
0: A co to je za typ auta?
1: Fiat Talento, Mercedes Viano a takový.
0: Viano. Hele, a co kdyby jsi si koupil takový ten autokar? To je lepší.
1: Mám řidičák na autobus, takže tohle jsem si pošéfoval.
0: Kup si normálně karosu. Hele, začátku si kup normálně MHD, normálně ten barevnej, jo, a ano. Potom si kup normálně dvoupatrák. Takovej ten s tím kafem, ten s tím kafem.
1: Double decker.
0: Double decker, normálně jako je ten, co jezdí na ty zájezdy, jak má, jak jsou ty počálky, jak nevracejí ty počálky, synové.
1: Jo, Karel, jasně.
0: Takže tam budeš mít normálně záchod, kafe a budeš, a oni se budou hádat, kdo bude sedět v prvním patře úplně vepředu. Tak děkujeme za tu informaci, Petře.
1: Těším se, já děkuji za zavolání. Krásný
2: čau.
1: Den.
2: Čau.
0: Za chvilku česká volba. Leoš Mareš. Evropa 2. Katka Říhová. Evropa 2.
3: Ranní show Evropy 2. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Mama.
7: Kolik?
6: Stovku.
7: Na co?
6: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
6: Mami.
7: Kolik?
6: 300.
7: Na co?
6: Na kino.
8: Koju.
7: Není zač.
9: Mami.
7: Kolik?
9: 500.
7: Na co?
9: Na jídlo.
7: Není zač.
3: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti. Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
6: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
8: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny, pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
9: Jedna noc, která všechno změnila.
8: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
9: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
16: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Zajímavá česká volba dneska v 7:30. Ranní show na Evropě 2. Bude to volba o hrdosti. Mm-hmm. Ze kterého českého úspěchu měli Češi v poslední době radost?
2: Nagano?
1: Jseš dobrá. Já to miluju. Teď mi tady chybí trochu Štěpánko Zub.
2: Jo.
1: Jestli by teda rozumíš. Ten by dal něco. Já jsem tě říct Patrik, ale ono to je vlastně aspoň někdo. Nagano, jakože takhle, já jenom, ze kterého českého úspěchu měli Češi naposledy radost.
2: Ano. To tak jsem to pochopila.
1: Ne, v poslední době. Tak jsou to zajímavé odpovědi, hele. Páté místo. Česká vědkyně Pavla Tichá odhalila mechanismus, který umožňuje nádorovým buňkám unikat imunitnímu systému a vytvářet metastáze. To otevírá nové možnosti vývoje cílené protinádorové léčby.
2: Hezky.
1: Tak z toho by měl Patrik určitě radost.
2: To jo.
1: No, ze kterého českého úspěchu měli Češi v poslední době radost? Čtvrté místo, rakovinu porazilo historicky první vítězství Filipa Salače v závodě Moto 2. Mm-hmm. Takhle, když se to řekne takhle blbě, to je moje chyba, ale tak to zní jako hovadina, viď?
2: Mm-hmm.
1: Tak za chvilku jsme zpátky.

0: píši v poslední době radost. A to je zajímavý. Ještě jednou, hele, ze kterého českého úspěchu měli Češi v poslední době radost. Na třetím místě skončilo proslavení slovenské zpěvačky.
1: Mm.
0: Jo. Ze kterého českého úspěchu měli Češi v poslední době radost. To je dobrý. I když to je spíš teda jako slovenská volba, ale to je jedno. Prostě zpěvačka Adéla Jergová, to je to třetí místo. Adéla Jergová se pomalu stává světovou popstar. Tak už se to normálně dostalo i do volby už.
1: No tak teď se o tom všude píše, všude se o tom mluví, teď my už jsme o tom taky mluvili tenhle týden zrovna.
0: Mě by zajímalo, jestli se o tom hodně mluví a píše taky mimo Česko a Slovensko. To se nedá jako posoudit. Kdyby se nám dovolal nějaký cizinec třeba, jestli už to jako rezonuje i mezi cizinci. Tohle je ona, Adéla. Možná my Čechoslováci budeme mít světovou popstar, budeme jí znát. Jako má třeba Albánie Dua Lipu, že
1: jo? No jo.
0: Prostě ona, když přijede do Albánie, říká, to je naše, prostě Albánie má Dua Lipu.

0: finále české volby. Dneska máme hrdost. Hrdost. Z jakého českého úspěchu měli Češi v poslední době radost? Druhé místo. Aleš Svoboda by měl v roce 2027 jako první Čech letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Byl vybraný z více než 22 000 kandidátů.
1: A jo, vlastně.
0: A jo. No.
1: To teda, tomu a teda nezávidím, ale je to úspěch.
0: Počkej, já mu to taky nezávidím. Mě teďka psal Aňa Geislerová.
1: No.
0: A nabízela mi ten Zero G let. Že si
1: ona,
0: to,
1: ona pilotuje, jo?
0: Ne, ale že jí to nabídli, to je to, že ty letíš ve speciálním letadle, víš, co to je?
1: Já vím, ono dělá takhle nahoru, no, dolů a no, letíš, máš tam ten stav bez tíže, ne?
0: Přesně tak. Vlastně není to trenažer, je to fakt letadlo. Je to normálně Airbus.

0: prudce stoupá. Prudce stoupá a pak, když dosáhne určitýho bodu, tak začne padat do hyperboly. Počkej, to je konec, až to slyším. A vytvoří na jednu minutu stav bez tíže. Takže vevnitř jsi jako v nákladním letadle, jsi v takovým tom hangáru, nejsi, no. Jako nesedíš jako na sedadle. Jsi v takovým tom hangáru, v tom, víš, jak tam vozí třeba tank?
1: Jo.
0: Nebo armáda tam má prostě bedny, že jo, to znáte z filmu. Na to se najednou se tam jakoby zvedají. A on jde jednu parabolu, to máš jakoby gravitaci jako na Marsu, to znamená, že to není úplně. Potom je druhá parabola jako na Měsíci a pak je to full jako vesmír. A takhle jich to udělá třeba 5 nebo 6. Tak mi to nabízela, že ona to má na, na takový tom bucket listu, že do smrti to chce jako zažít, jako stav bez tíže.
1: Tak ona je hustá, ale.
0: A jestli poletím s ní, tak jsem jí řekl, že ne. Volala by padi z toho Zero G letu a říká, prej s náma letíte? A já, no to si úplně nemyslím, jenom jsem před Aňou Geislerovou nechtěl být
1: zapo... Řekni, já zažívám stav bez tíže, když se podívám na účet.
0: Já říkám, ne, já asi nepoletím, já jsem nechtěl být jenom před Aňou Geislerovou za poseru. Takže prostě, jak říkáš správně, já to teda pánovi, jak jsme to říkali, Aleš Svoboda, který poletí do vesmíru, já jakože...
1: Je-li to vaše přání, my vám to přejeme, ale my bychom se to nevybrali, že?
0: Nevybrali, že ne. Ranní show, dobré ráno. Halo? Halo?
2: Evropa 2.
0: Evropa 2, ale vem si telefon do ruky, prosím tě. Vidím, že řídíš. Tak povídej. Halo? Ranní show, dobré ráno. No, nahlas.
3: Halo?
0: Ano, povídejte, je, vy jste budoucí hrdý Čech nebo Češka.
3: To asi jo.
0: No, to je hezký, ale kolik ti je let?
3: Mně je 11.
0: A seš hrdá? Nebo kluk seš?
3: Občas.
0: Seš hrdá na to, že seš Češka? Seš holka?
3: Jo.
0: Jo, jak se jmenuješ?
3: Domča,
0: já jsem strejda Leoš. A Domčo, vnímáš to v 11 letech, že jsi jako, že jsi Češka?
3: Jo.
0: Říkáš to jako třeba kamarádům, cizincům, že já jsem z České republiky?
3: Ne, to ne.
0: Neříkáš? A kdyby se tě někdo zeptal, proč jsi hrdá Češka, co by si odpověděla v 11 letech?
3: Protože máme krásnou zemi a jsem na to hrdá.
0: Je, to je hezký. To je hezký.
1: Máme krásnou zemi.
0: Máme krásnou zemi. Karle, Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. To není země, to je zahrádka. A jestli máš srdce, tak to musíš cítit. Na prvním místě v české volbě, ze kterého českého úspěchu měli Češi v poslední době radost, je české finále Wimbledonu. Je tam ten sport.
1: Ano,
0: je tam
1: Linda
0: ten sport.
1: Nosková a Karolína Muchová.
0: Tak a zeptám se tady naší 11letý posluchačky, když se tě někdo zeptá na nějakého slavného Čecha nebo Češku, koho řekneš, aby to věděli v zahraničí?
3: Nevím.
0: No koho by si řekla? Máš kámošku, jsi v Americe, a Češ, kdo je od vás z Česka? Kdo je od vás z Česka? Co řekneš?
3: Robert Hašek.
0: Robert Hašek. Tak toho neznám, ty vole, ani já. Jako mají znát Američani. To je tvůj táta, ne?
3: Jo.
0: Jo, já to trefil! Nejslavnější Čech. Potomek Jaroslava. Robert Hašek. Moc hezky jsme si, Denis, s tebou popovídali. Tak měj se hezky a měj krásný život v naší zemi.
3: Děkuji.
0: Čau.
1: Papa.
3: Ahoj. Leoš Maleš, Katka Říhová.
4: Ranní show Evropy 2. Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
5: Všechno, co potřebujete.
6: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Na léto najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
9: Kdy máme ten abiturientský sraz?
10: Jak máme?
8: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
11: Rozdílné životy.
12: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
11: Společné vzpomínky.
13: Byla přece ve škole pokletně.
14: A ty jsi primář.
11: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
15: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
16: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Ledňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Ledňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
18: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
19: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
20: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: 7.53, to je přesný čas, posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera jsem zažil takovou romantiku, jako už dlouho ne.
1: S kým a kde?
0: No, byl jsem v chatařské osadě, u ohniště a vedle mě byl František Nedvěd s kytarou. Katka to samozřejmě ví, protože já se vám přiznám, my jsme si facetimeovali dokonce několikrát.
1: Ano, ano.
0: My totiž plánujeme přesně za týden, plánujeme koncert v Budějovicích, České Budějovice, letní kino Háječek, je to už vlastně příští pátek od 7 hodin. A tak jsme volali Katce, protože Katka tam bude zpívat. Co chce zpívat?
1: Jo, mě volal pan František Nedvěd, co si s ním zaspívám.
0: No.
1: A navrhnu, protože já jsem říkala, já znám všechno, já jsem na tom vyrostla, já to miluju, navrhněte něco a on navrhl píseň Divoké včely a já jsem vlastně na to...
0: Ne Divoké včely.
1: Jo.
0: Hejna včel. Hejna,
1: jo, to se jmenuje Hejna včel.
0: Já nevím, asi jo.
1: Asi jo. Já nevím, jak se to jmenuje doopravdicky, jakoby ten název, ale to nevadí. Hejna včel. Hejna včel, to je. No. A co?
0: No nic.
1: Mám kousíček třeba zaspívat?
0: Ne, to nemusíš, protože my jsme seděli na té verandě, té chatičky, a bavili jsme se o tom, říkáme, no tak...
1: Divoké včely film, já vím,
0: s Liškou, no.
1: No.
0: No a, no takhle, já jsem byl taky zblblej. Buď pojď, teďka vám pustím důkaz, seděl jsem na té verandě a bavíme se o tom a říkám, za týden uvidím, jaký bude počasí, je to krásný, že je prostě otevřený nebe, že to bude jako hezký. A tohle z toho vzniklo, hele.
2: Jsem tady s Františkem Nedvědem. Bavíme se o tom pátku 11. Říkej.
3: Jo, vemte si sebou karimatky, vemte si sebou spacáky.
2: Ale ne, sebou, fakt?
3: No jasně,
2: fakt, proč?
3: Protože kdyby pršelo, no tak se schováte prostě pod pláštěnky. Ano, přesně tak.
2: Nebude pršet. Ano, nebude pršet.
3: Třeba nebude, ale třeba bude.
2: A to bude, něco jako Svojšice, jo, jsi říkal.
3: Já bych řekl, že to můžeme klidně, protože je to vzpomínka na nedvědovský písničky, takže to můžeme klidně pojmout jako vzpomínku na veškerý festivaly, jako jsou Svojšice, Porta, Strážnice a tak dále, a tak dále. Takže to by asi šlo.
2: Tak Hejna včel. Teď tady teda je osa. Máte nějakou písničku o osách?
3: Hejna včel.
2: Tak to byla včela, podle mě. Tak jdem.
3: Hej, jak umírá nám láska, my jako hejna divej včel. Jdeme dál. Každý vztah je vlastně sáska, každý ránu může zmizet. My jdeme dál.
2: Tam bude oheň. Jdeme dál, jdeme dělat buřty.
0: A udělali jsme si oheň a opejkali jsme si buřty a on vedle hrál, jo. Nebo hrál. To byla virtuózní záležitost. Teďka, jak jste slyšeli, jak to bylo bez kytary. A jak dospíval, tak říkal právě František Nedvěd, tak já jdu pro kytaru. Tak šel do auta a vrací se a já se ho ptám se zaplým nahráváním na telefonu, jo?
2: Františku, co to je za kytaru?
3: Tahle kytara, to je památeční kytara po tátovi. Wow. To je kytara z roku 73, kterou táta přivez z Belgie, když byli se Spirituál Quintetem. Tak si ji přivezli, Honza si koupil 6, táta si koupil 12 a ta kytara do dneška prostě hraje.
2: Jdem hrát.
0: No. A tam byl malý kluk a měl vlasy jak Pavel Nedvěd. Vtipný, ne? Nedvěd.
1: Ta 12-strunka.
2: Je Frančík Nedvěd, tohle je Pavel Nedvěd. Mladej. Tak hodně.

0: stravenky na kinoháječek.cz.
1: Ano.
0: Ještě tam máme kilo.
2: Je to tak, posledních 100 vstupenek tam je, normálně v letňáku, tyjo. Kinoháječek. Já teda musím říct, že to, co se tady odehrálo na té verandě, co jste slyšeli, bylo úplně spontánní. Tak je, my jsme tam jako samozřejmě jeli zkoušet, ale nevěděl jsem, že najednou přitáhne kytaru. A další věc, kterou jsme jako netušili, je, že najednou, přátelé, najednou, z ničeho nic, a to vám říkám, jak to je, přichází k naší verandě Honza Bendik.
3: Co tam dělal?
2: Takhle, nebyla to úplná náhoda samozřejmě. Oni tam natáčeli spolu videoklip.
3: Aha.
2: Jako František Nedvěd a Honza Bendik. Ale on točil...
3: To je kolab.
2: On točil někde prostě za těma chatama vzadu a my jsme si právě povídali na té verandě a on najednou přichází, jo? A vzniklo z toho tohleto, není v tom žádný střih a já vám musím říct, že během těch 3 minut jsem zažil prostě, jako kdybych byl v nějaký peřince a někdo mě přinesl čaj s medem. Prostě posedněte si to, jo? Sedíme a já vidím, jak přichází Honza Bendik, tak zapnu kameru a hele.
0: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půl.

0: Stačí sakra, to je prostě...
1: Stačí dost.
0: To je, já prostě... Já si to chci nechat na ten pátek 11.

0: Evropy 2.
1: Nedvědi, to je prostě naše rodinné stříbro.
2: Jo. Já se těším, mám pojeme husí kůži.
1: Strašně se těším.

0: Bruno Mars, posloucháte Ranní show na Evropě 2, jenom taková vsuvka, přišel by tady screenshot od jednoho z našich posluchačů. Komunikace dvou kolegů. Dobré ráno, posloucháte Evropu 2? To jsou slova, co to tady teďka jakoby zní, jakože přijít do práce a dát si skládanku, to je boží. Honza Bendík taky dobrý, to je nostalgické ráno. Ředitel, dvojtečka. Jak dlouho budu čekat na to kafe? Já. Až dohraju Nedvědi na Evropě 2. Pěkný víkend. Tak přátelé, za chviličku nás čeká zase něco dalšího. Budeme tady mít koho? Budeme tady mít... Budeme tady mít...
1: Štěpána.
0: Štěpána Kozuba, ano. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Filip, po telefonu.
0: Filipe, povídej.
2: Chtěl bych vyhrát nějaký stupenky, jestli by to bylo možné, na ty Nedvědi.
0: To my nemáme tady, to my nemáme.
2: To je škoda.
0: To my nemáme, ale mám
2: proto... A na Štěpána Kozuba aspoň nějaký to.
1: Aspoň.
0: Hele, zkus ticketportal.cz, tam je všechno. Tam je všechno, tam jsou lístky, ale na všechny komiky, na všechny muzikanty, na Nedvědi, na Kozuba, na... Na mě ne, na mě taky určitě. Tak Filipe, papa, ahoj.
2: Tak jo, ahoj. Katka Říhová.
3: Show Evropy 2.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
8: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
3: Evropa 2. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, posloucháte Ranní show na Evropě 2, je 8 hodin 12 minut a my se jdeme spojit se Štěpánem Kozubem. Jak se žije Kozubovi?

0: to je muzika. Ranní show na Evropě 2. Přátelé, jak se žije Kozubovi? Tada!
1: Přepínáme do Ostravy,
0: My přepínáme.
1: My vlastně nevíme nikdy, kde jsme vás zrovna zachytili.
2: Ostrava přímá.
0: Ale už vás, jo?
2: Ano!
0: Mošnov, vítr.
1: Tak, to letiště.
0: Co máte na srdci?
2: Šelest. Ne, na srdci mám spoustu věcí.
0: Jak se žije Kozubovi?
2: Žije se mi, já si to vždycky udělám tak, ať se mi žije pěkně, jo? To je strašně důležité říct. I když jsou prostě nešvary, to znáte ano. I v Praze, nešvary, tak se mi žije pěkně. Ale mám ty takové téma, ale to je takové moje obecné téma celoživotní a chtěl bych se poradit s vámi, trošku to rozebrat, jako ano, i z intelektuálního hlediska, protože já to beru.
1: No tak to jste tady správně.
0: To jste správně tady.
2: Takhle, od starších, nechat si poradit od starších, jo. Co mají odžito, ano. Jo? Tak, já si teď říkám vlastně, dělám si takové různé poznámky na nějaký třeba nový program, stand-up, jako tak to tak postupně sbírám a vlastně se chci poradit. Já tady mám seznam věcí, ze kterých bych si chtěl utahovat. Mm-hmm. A potřebuji se poradit, co vy na to, jestli to mám dělat, nebo už tím nabourávám něco, jo?
0: Ano.
2: Já jsem se rozhodl, že si budu utahovat hlavně z věcí, které nemají emoce.
0: Jo.
2: Rozumíte mi, jo?
0: Ne.
2: Takže tady mám Daniel Hulka. Takže škrtám, chápu?
0: Nedělat.
2: Ne, určitě ne. Zakazuju si to hned. Aťka Janoušková.
0: Já vůbec nevím, co mám říct.
1: Já jsem perplex.
0: A vy se nás ptáte, jestli si z toho máte dělat srandu.
2: Ano, jestli jsou to věci s emocema, já teď nevím.
0: Já jsem zaskočen teďka.
2: Chápu.
0: A na Aťku Janouškovou jde udělat vtip?
2: Mám ho, ale nevím, co mám říkat.
1: Tak zkuste a my vám řekneme.
0: Zkuste test.
2: Zkusím, jo? No. Aťka Janoušková u gynekologa. To je doktor, to je odborná věc.
0: Ne, to neříkejte.
2: Tak co po mně chcete, tak to položte a zavolejte si někomu jinému, jako jo. Tak zkuste nějakého průměrného komika, já nevím, co mám dělat.
0: Ty víš, co je?
1: Ne.
0: Ježišmarja.
1: Co jste měl na toho?
2: Vy to znáte už?
0: Já jsem to od vás slyšel už.
2: No tak to nebudu říkat. Tak já to škrtám rovnou ten vtip. Zakazuju, píšu si pod to, zakazuju.
1: Jo, chci.
2: Dobře, tak jenom pro Katku, vy si zacpěte uši.
0: Dobře, a vy posluchači taky.
2: Všichni posluchači okamžitě s povinnou platností zacpat uši. Od teď. Kači, je to jen pro vás, vy jste taková ženská, já mám pocit, taková ostravská baba, jako dobře. Trochu. Aťka přijde ke gynekologovi, že jí dole něco řeže. Důležité říct vtip hrozně rychle, aby lidem nedošlo o čem
0: je. Musíte rychle, strašně.
2: Víte, teď se nadechnu, dám to na jedno. Aťka Janoušková přijde ke gynekologovi, že jí dole něco řeže. Gynekolog ji vyhodí do vzduchu, udělá šmudy dudy, Aťka udělá ha, už je to dobré, co jste udělal. A gynekolog říká, já jsem vám jenom ohrnul gumáky. Tak, škrtám, zakazuju tyhle vtipy si hned. Tohle je nedůstojné.
0: It's my favorite! Show
3: my favorite. Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak no. Pojďme se v rychlosti podívat na silnice. Neprůjezdná je teď D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 99. kilometru šetří nehodu. Kolona od 103. kilometru sjíždějte exitem 104. Na D1 z Prahy do Brna potom kolona kamionů už od 172. kilometru až do zúžení v Brně.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme hlavně oblačno, ale horko, nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě dokonce až 31 stupňů. Večer už se na severu Čech zatáhne a později se tam místy přidají přehánky nebo i bouřky.
0: Pokračujeme. Radio,

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Jak se žije Kozubovi? To je součást ranní show na Evropě 2, ještě že jsou ty technologie. Dobrý den, Štěpáne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
0: Můžete vysílat odkudkoliv na světě. Už jsme tady měli Maledivy, měli jsme tady nemocnici.
1: Ano.
0: Měli jsme tady domovy, vysílali jsme všichni z domovů, což byla doba covidu, málo se to pamatuje, že ve studiu nebyl nikdo.
2: Já jo. Počkej. Vy jste byli doma, já jsem byla ve studiu.
0: Tenkrát si byla ty ve studiu?
2: No jo.
0: Jak Patrik zpíval?
2: No.
0: Martin Cilář se tady hlásí. Martine, pojďte.
2: Martin byl totiž taky ve studiu.
0: Jenom řeknu pro Štěpána.
2: Ono by to nešlo
0: ve studiu,
2: propojit.
0: Teďka přichází k mikrofonu takový ten kluk bez vlasů.
1: Jo, vím.
0: Jak tam sedí u počítače.
1: On nemá ruce ani, že? Já vím tedy. Jo.
0: To je ruce má. Martine, ty...
2: Sice obě levý, ale má je.
3: A zdravím taky Štěpána do Ostravy.
1: Zdravím vás taky, Martine.
0: Když má člověk obě dvě ruce levé, tak to je na pojišťovnu, ne?
1: No ne. No, nebo na dvojhru na klavír. No.
0: Na dvojhru na klavír.
1: Dvojhra na klavír ještě. Martine, co máte na srdci, kromě šelesti?
3: Tu opravdu mám.
0: Říkejte.
3: Ne, já jsem jenom se hlásil, že my dva jsme byli s Káťou ve studiu, když byl covid a vysílali jste s Patrikem z domova. A to bylo vlastně všechno. A do toho tam vzniknul ten legendární vstup,
0: já
3: který
0: to
3: asi chceš pustit.
0: Já to chci pustit, ale už to mám. Já už to mám. Mám to. Představte si, mezi vstupy hraje písnička. To vy znáte.
1: Představuju si to.
0: Ale systém tenkrát nahrával.
1: Okay.
0: Mikrofony se nahrávaly. A Patrik se nudil během písně a tohle z toho vzniklo.
4: Jo,

0: kali hadi, Ježiši, to bylo štěstí. Žáby tloukly pěstí.
1: Miluju.
2: To je krásné.
1: To je krásné.
2: Originál skvělý, teď puste tu parodii.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Mluvili jsme o technologiích, díky nímž může vysílat Štěpán Kozub ranní show, ať je kdekoliv. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak, jak se máte, jak se žije Kozubovi?
1: Kozubovi se žije pořád dobře, je to k naštvání, ale furt je mi dobře.
0: Neměli jsme nějaký téma, neřešili jsme předchozím vstupu nějaký téma?
2: Téma do stand-upů řešil Štěpán.
0: Jo.
2: Že by chtěl poradit, co je vhodný a co není vhodný.
0: Ano, ještě nějaký tip?
1: Ale já jsem to celé přehodnotil potom předešlém vstupu, vyškrtal jsem si ty emocionální věci.
0: Ano.
1: A mám tady teď fakt jenom čistě fóry, fakt o něčem, co nevyvolává emoce vůbec, jo?
0: Dobře. Mm-hmm.
1: Zaručuju, že se u toho nikdo nebude smát, jo? To zaručuju, aby se to nikdo nedotklo.
0: A vy nám to říkáte, aby jsme to posoudili, nebo to chcete jenom říct?
1: Chci nějaké jakoby posvěcení, že ano, z naší praxi, Štěpáne, toto projde, jo? Mám tady
0: Můžeme to hodnotit rovnou 1 až 10.
1: Prosím, chtěl bych si dělat legraci z praček Whirlpool.
0: Z praček Whirlpool?
1: No ano.
0: A proč?
1: Protože nemají emoce.
0: No a?
1: No takže můžu.
2: Můžete.
0: Pračky Whirlpool, ano.
1: Je to za vás OK?
0: Ano, ano.
2: A jiné značky?
1: Ne, jo, Whirlpooly, jo, protože to prostě na tom trvám.
0: Jo.
1: To je moje věc.
0: To není spolupráce.
1: Ne,
0: vy jste vlastně první člověk, který dělá antispolupráce.
1: Ano, já dělám takzvané antikampaně.
0: To je vlastně jako, že to je neplacená nespolupráce.
1: Ano, budu si utahovat prostě z vodního kamene a z těchto věcí.
0: Vemte si, že vlastně normálně firmy platí těm influencerům, aby jim dělali jakoby kampaň, mm-hmm. A vy vlastně děláte antikampaň,
1: ano,
0: jako
1: ano.
0: Vtipy z Whirlpoolek.
1: Ano, ano, to je dobré, ne?
0: No je to každopádně progresivní a novátorské.
1: Děkuju, já jsem jako vždycky
0: okolo. Akorát na to nedostanete peníze žádný.
1: Ne, já si to pak vyberu od lidí na vstupech. Jako.
0: No oni naopak, abyste o ty peníze, aby to nebyla jakože žaloba.
1: Ano.
0: A potom, jako, jaký vtip by byl asi, jakože to není podstatné.
1: To není podstatné.
0: Obecně se bavíme.
1: Obecně, tak třeba s pračkou Whirlpool, jaký by to byl vtip.
0: Ano, ano.
1: Jo, dialog s pračkou.
0: Jo.
1: Vyperu prádlo.
0: Ano.
1: Na 200, ať nezničím úplně tu pračku.
0: Na 200 se dá prát.
2: Ne.
1: No dobře, takže co teď? Takže to mám škrtnout celé zase.
2: Dobře, na 40 nebo na 60.
0: A kdyby si prala na 200?
1: Tak co?
2: Tak to rozvaříš to prádlo.
0: Rozvaříš to?
1: Rozvařím prádlo. A to vůbec není špatné, já si napíšu fóry o rozvařeném prádle.
0: A můžeš prát o 106?
3: Hraní show Evropy 2. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
6: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
5: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
6: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
5: pozorování
6: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
5: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
6: Od 11. do 13. září.
5: A vstup je zdarma.
6: Více informací na praha.eu.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Dámy a pánové, 8:38. Představte si, že byste právě teď mířili do Benátek. Představte si to.
2: Já si to představuju.
1: Představuje si to? Totiž tam, řekni, co tam je.
2: Je tam filmový festival benátský a taky George Clooney.
1: Ano. Pojďme si říct, že vlastně mě to, na mě to všude vyskakuje, že tam je George Clooney s Amal a podobně. A tak nějak jako úplně náhoda tomu chtěla. Právě teďka tam letí moje manželka. A já ji mám teďka na telefonu. Zlato, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: A proč ty letíš do Benátek na festival? Proč nejsi s náma tady o víkendu?
3: Prosím tě, já letím na večeři právě s Georgem, víš? On mě pozval. Máme rádi.
1: A ty seš už v leti, ty seš už v letadle.
3: Nejsem v letadle, jsem tady v té ohrádce. Teď jsem naženou do té ohrádky, všichni tady takhle jsme, stojíme a čekáme. Teď přiletělo zaprděné letadlo, já jsem si dala croissant a kafe za 254 korun.
1: Počkej, croissant a kafe stojí 254?
3: Počkej, 254 korun, takže jsem ti chtěla říct, že teď tam mě vyskočilo někde, že posíláš jakoby Monice Jodina, to nevím teda, to si zase splet nás, ale jakoby peníze, tak bys měl přitlačit, hochu.
1: Ale
3: protože 254 croissant a kafe, jo?
1: Jak tak to, jenom, že jsem si to splet, teď to je Jodina, to jsou peníze.
3: Dělám srandu.
1: To jsou peníze pro tebe.
3: Já vím.
1: Hele, a
3: no, ona, pro tebe.
1: A Alex, Alex už to Jodina neříká, viď?
3: Neříká, no.
1: Se naučila R, bohužel.
2: Drnda. Se naučila R.
1: Hele, a když teda letíš za Georgem, proč letíš ty s jetem a nenechal asi si pod George poslat letadlo?
3: Já neletím, protože jsem skromná holka. Já, protože nepotřebuji extra boosty jako ty. Já neletím s jetem, já letím Ryanairem. To je ještě lepší, to je bez sedaček.
1: Tak hele, šéf Ryanairu ti posílá písničku, která se jmenuje Perdono, jakože hele, promiň.
3: Tak dík.
1: Tak si užij Benátky, zlatíčko.
3: Děkuju, papa.
1: Závist.
2: Papa.
1: Papa.

0: Tady ranní show na Evropě 2. Dobré ráno a tady buongiorno, můžeme říct buongiorno.
1: Dobré ráno. My jsme tam jednou byli.
0: No, říkej.
1: Dostali jsme to jako dárek na Vánoce.
0: Ano.
1: A byl to trošku takový jako danajský dár.
0: Fakt?
1: Protože jsme jeli takovým super nočním autobusem z Prahy. A jeli jsme z Prahy nočním autobusem tam, pak jsme zjistili, že si musíme zaplatit vůbec loď, aby jsme se dostali z pevniny do těch Benátek. Mm. Za to jsme dali asi tak 40 euro. A pak jsme vlastně v těch Benátkách tak jako chodili celý den. Zaplatili jsme si teda ještě ten výlet na ty Murano Burano, ty ostrovy. A různě tam jako chodili ty lidi v maskách. Bylo to docela zajímavý. Mm. A nechali jsme tam asi tak 10 za ten jeden den. A pak jsme zase večer jeli nočním autobusem zpátky.
0: Takže
1: jeli jsme strašně unavený. A v těch Benátkách je tak maximálně 2 záchody. Člověk si jako říká, že jako v dnešním světě, že bude mít jako záchod na dosah. A tak se jako říká, jo, šipka WC za rohem a on to je další roh a jdete a furt jsou tam ty jedny záchody, kdy dojdete na ty stejné jedny záchody. A s těma jako s tou vůbec s těma benátskýma těma slavnostma, tak si dovedete asi představit, jaký jsou tam fronty, takže když se vám chce čůrat, tak musíte jít opravdu s předstihem.
0: Takže chceš říct, že vlastně zlatý Ryanair, kterým letí Monika, než noční autobus.
1: Jo, ano, ano, přesně tak, jako ten noční autobus byl docela síla, protože se stavilo několikrát a člověk
0: si
1: říkal, že byl unavený, tak se vyspí. A oni vždycky zastavili a rozsvítili to auto.
0: Já teda vlastně musím říct, že vy jste ale zmínila karneval, vy jste byla asi na karnevalu v Benátkách.
1: No,
0: teďka je festival, tohle je v létě, tohle je v létě a tady je George Clooney, takže to by vás jako vytáhlo trošku.
1: No, já myslím, že to bude vlastně to stejný, bude tam miliarda lidí a jedny záchody.
0: No, každopádně děkujeme za reportáž, mějte se krásně, nashledanou. Tady je ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak Marcelo,
0: Marcelo, povídej.
2: Já jsem šťastná, že jsem to dovolila, protože teď jsem slyšela paní, která takhle jezdila na výlety a je organizovala, takže to znamená opravdu tyhle ty výlety do těch Benátek na karneval, na Silvestra. Tak se takhle organizujou autobusem tam, lodí potom do Punta Sabiony do Benátek.
0: No.
2: No a celý den v Benátkách, procházky, záchody, samozřejmě fronty na záchody, to je jasný.
0: Takže není o co stát prostě.
2: Ne, je to krásný, kdo nemůže jet na dlouho do Itálie, tak samozřejmě aspoň takhle přiblížit si ty Benátky, vidět opravdu, jak to funguje. Je tam strašně hodně lidí, jsou tam krásné masky, je to opravdu moc hezký. A jinak tip na to, jak chodit na záchody, prostě vejdu do kavárny, dám si jedno presíčko a skočím si na záchody.
0: Děkujeme za tip. Leoš Mareš, Katka Říhová,

0: 8 hodin 49 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera jsem byl na pohřbu moderátorovi Evropy 2, Luďkovi Hrzalovi. Noční můra Evropy 2, člověk, který vysílal v 90. letech až vlastně do začátku 21. století, byl tady s námi dlouho, byl to můj kolega a byl tady s náma dlouhé roky, dokonce se mu říkalo Černé uhlí Evropy 2. Si pamatuju, že jsem s ním dělal tenkrát rozhovor, že byl jako veterán Evropy 2, jmenoval se to ten článek Černé uhlí Evropy 2 a začínalo to: Luďku, už vysíláte na Evropy 2 neuvěřitelných 6 let, jak to jako zvládáte? Do dneška se to pamatuju. Tak Luděk Hrzal měl včera poslední rozloučení, měl pohřeb, odešel před týdnem ve věku 60 let a pro mě byl naprosto zásadní. Já vlastně bez něj bych nebyl na Evropě 2, takže proto to zmiňuji teďka v ranní show. Bez něj bych prostě nebyl na Evropě 2. Takhle jednoduchý to je. A to by mi asi změnilo, že jo, kdybych tady nebyl.
1: Myslím.
0: Asi bych žil trochu jinak. Já jsem o tom mluvil v podcastu u Vojty Žižky. On se mě zeptal, a co ta vaše část života, která je spojená s Evropou 2, jak to začalo? A já jsem to takhle vysvětlil, takže to bude asi nejlepší, když to připomenu. Jak k tomu vlastně tenkrát došlo?
2: A na základě čeho přišla nabídka na to moderovat na Evropě 2?
0: No, zase velká náhoda. Já jsem si to teďka zase vzhledem k okolnostem, které teďka žiju, dohledal přesně, protože já jsem si vedl diář.
2: Aha.
0: Deník vlastně, dá se říct. A léta 94 až 98 mám popsaná úplně den po dní. Takže vím přesně každý den, ty 4 roky, co se dělo. Z začátku to byly kusé informace, pak čím dál tím konkrétnější. Takže já jsem dohledal, že 4. dubna 1997 jsem dělal diskotéku na Plzeňce. Takový sál, který tam byl vždycky jako na taneční a na plesy. Dělal jsem tam diskotéky, tenkrát za mnou přišli, tady nikdy diskotéky být nemůžou, už to tady zkoušeli tyhle a tyhle lidi. Říkám, tak já to zkusím. A na tu diskotéku přišel Luděk Hrzal, teď slavil 60. On má narozeniny den přede mnou a potýká se s takovou vážnou nemocí, takže byl jsem u jeho lůžka a vzpomínali jsme na to. Takže jsme jako... Říkám, já ti to najdu. A on mi říkal, já vím, já jsem u tebe byl v prosinci 96 a říkám, Luďku, já si myslím, že to byl duben 97, tak jsme se hádali a já mu říkám, tak já se podívám. A fakt jsem vyndal ten diář po 10 letech. No, já jsem to dohledal, mám to vyfocený. Já vím, že vydáváte ve svých podcastech video, že může vyjet injektáž.
2: Ano.
0: Tak já vám to můžu ukázat, tu fotku.
2: No, to bylo
0: skvělý. Mám to normálně v diáři, kde je napsáno 4.4.97, pátek. Dělám diskotéku, nevím, a přijel za mnou, jo, přijel do sálu v rámci nějaký Marlboro Tour Luděk Hrzal, dokonce tam nějaká poznámka, že házeli liputy na nějaký terč. 90. To pečet, říkám, chápu to správně.
2: Jiná doba.
0: Jiná doba. A on za mnou tenkrát přišel, já tam dělal to svoje vystoupení, což vlastně bylo na tu dobu trochu jiný v tom, že já jsem strašně komunikoval s lidma, nepouštěl jsem muziku, nebyl jsem vlastně DJ v pravém slova smyslu, že pouštíte a mícháte rytmy. Ale strašně jsem byl hodně MC, tenkrát se říkalo. To znamená, mluvil jsem hodně do písniček, což se vlastně jako bralo, že to je prohřešek, ale já jsem to se snažil udělat jako dramaturgicky, že jako vtipy, interakce a ty lidi jsem zatahoval do toho programu. A on za mnou přišel a říká, jako dneska to slyším, říká, tebe potřebujeme na Evropě 2 do odpolední show. Takhle konkrétně. Odchází nám Pavel Anděl, možná znáte to jméno. Ne?
2: Neznám.
0: Jo, neznáte Pavel Anděl?
2: Neznám.
0: Ne, neznáte Pavla Anděla?
2: To fakt omlouvám se, ale ne.
0: Dobře. Dělal dlouhá léta noční takovou show i na České televizi Noc Andělem.
2: Jo, tak to jo, tak to znám.
0: Tak to je on.
2: Aha.
0: A v další věci samozřejmě. No a v rádiu je hlavní show ranní show, morning show. A druhá hlavní show je odpolední show, protože se vychází z toho, že lidi nejvíc poslouchají rádio, když vstávají, jsou doma, jsou ještě sami, čistí si zuby nebo se oblíkají a pak třeba na cestě do práce, když jsou sami se sebou, kdy patří čas většinou jim pak v momentě, kdy přijdu do práce, do školy, už je pohltí ten den a nemají čas. No a odpoledne zase, když odjíždějí, tak je to druhý prime time. No a já jsem s tou myšlenkou, jako že teda mě Evropa 2 potřebuje, tam šel. A z dnešního pohledu to, je to samozřejmě strašně naivní, ale tak řekl vám jako velký Luděk Hrzal, že vás potřebuje Evropa 2, tak jsem vyslyšel volání a šel jsem na pomoc rozhlasu, jo. Tak jsem tam přišel, já už jsem to hodněkrát vyprávěl, ale přišel jsem tam a tam mě přivítal Miloš Pokorný z Těžkýho Pokondra, což byl tehdejší programový šéf Evropy 2. Říká mu, tak jsem tady kvůli tý odpolední show, takhle jsem mu to řekl. Jste jako dobrý den, Luděk Hrzal mi řekl, abych se tady zastavil, tak jsem tady, jestli třeba bych nemohl, ne, tak já mu rovnou řekl, jsem tady kvůli tý odpolední show. Tak, jak asi jsem působil, že jo?
1: No, působil jsem, tak už jsem tady živě na Evropě 2.
3: Sympaťák.
1: Působil jsem jako blázen, takže Miloš Pokorný mi řekl, hele, natočte si kazetu, jo, pošlete nám jí z vysílání a my se vám ozveme. No a po velkých peripetích se to nakonec podařilo, takže Luďku, já ti strašně moc děkuju. Luďku, změnil jsi mi život, protože já bych na tu velkou Evropu nikdy asi neměl odvahu. Jako abych se sem přišel ucházet o zaměstnání. Takže je to úplná změna života. Půl roku potom, co jsem sem přišel, jsem poznal svoji první ženu a s ní mám dvě děti. Jakuba a Matěje. To by taky nebylo. Takže, Luďku, děkuji ti moc krát. Luděk Hrzal měl včera poslední rozloučení, pohřeb. Opustil nás před týdnem ve čtvrtek. No jo. Včera jsem přišel na ten pohřeb. Tam v rámci toho obřadu hrála písnička, kterou jsem nikdy neslyšel. Jmenuje se Mravenci na lyžích. A je to písnička, kterou složil a zpívá tam Luděk Hrzal. Se svojí dcerou. Asi teď si úplně ve finále zahrajeme. A já bych jenom chtěl říct, že ten odchod toho Luďka byl pro mě speciální v tom, že já jsem se s ním psal, facetimeovali jsme se ještě pár dní předtím a já jsem k němu přijet a on už moc nevnímal a byli jsme domluveni, že tam jako přijedu a já jsem volal 2 minuty před jeho bytem jaksi na telefon a zvedla to jeho manželka a já jsem vlastně úplně ve vteřině věděl, že jsem neměl volat, to bylo úplně cítit a ona říká, promiňte, teďka my tady máme takovou jakoby velmi jako chvíli a já, ježišmarja, já se strašně omlouvám se a ona, mám přijet a ona, ne, teď určitě ne. A já, tak jsem strašně se omlouvám, položil jsem telefon, za pár hodin mi přišla zpráva, Leoši, volal jste přesně ve chvíli, kdy Luděk odešel. A já úplně, ježišmarja, se strašně omlouvám, mně to bylo úplně jasný. A včera jsem byl za manželkou a za tou dcerou a říkal jsem jim to, ještě jsem se mi jednou omlouval, že jsem zavolal přesně v tu chvíli a oni říkali, no asi jste byli nějak propojení, že prostě jste volal přesně v ten okamžik, jste zavolal. A já jí říkám, ježišmarja, pro boha, proč jste mi teda ten telefon vzali, proč jste to jakoby, jako měli jste zahodit telefon, nějaký debil, Mareš, prostě proč jste to vzali a oni říkají, když my jsme chtěli být slušný. Takhle to je. Tak Luďku, nikdy na tebe nezapomenu. Tohle je ta píseň, Mravenci na lyžích. Luděk Hrzal tam bude i zpívat. I s dcerou.

0: Katka mi teďka říká tady, a to je z 90. A já říkám, jo, to je z 90.
1: Je mi to jako dost připomíná jary, taková demo verze jarů.
0: Katka říká, to jsou jaři z Vyše. Tak ale ani nevíš, jak jsi se trefila. Totiž Luděk Hrzal se narodil v Sušici.
1: Aha.
0: Stejně jako Roman Holý. Chodili spolu do třídy, na základku.
1: Aha.
0: A měli spolu kapelu a fotili se jako 15-letní. Existuje fotka jich dvou 15-letých kluků, jak sedějí prostě a pózu pro obal alba. Chápeš to? Jsi to trefila, ani jsi to netušila.
1: To ne, no. Takže v Sušici se prostě ano. Rodí hudebníci tohoto ražení.
0: Roman Holý a Luděk Hrzal. Takže jsi to trefila úplně, takže klasika, no. Vlastně jaři, no. Tak tahle písnička začínala včerejší smuteční obřad. Myslím si, že to tak hezky odlehčila. Pak teda bylo Peace of my life a taky Led Zeppelin. Přátelé, 9 hodin, to bylo finále dnešní show a finále i prvního týdne. Máme za sebou úspěšně, jakože že jsme, myslím úspěšně ve smyslu, jakože jsme to přežili.
1: Ano.
0: Zvládli jsme prostě odvysílat další týden, tentokrát týden ranní show v 29. sezóně a před námi je plné rozloučení. A já bych chtěl to rozloučení uvést, protože bude speciální a pronese ho Luděk Hrzal, to rozloučení.
1: Ano.
0: Je to záznam z vysílání, nočního vysílání Evropy 2, kde tehdy program končil takovou větou. Byla to tradiční věta, připomínám. Musíte si uvědomit, že byly devadesátky a že byla půlnoc. Asi tušíte, kam mířím. Je to velmi speciální pozdrav. Byl tradiční, opravdu tím končila každá Luďkova show. On vysílal, Luděk Hrzal, show s doktorem Bubnem a byla to show erotická, sexuální a explicitních výrazů tam bylo hodně i explicitních akcí. Jezdili tam dámy, řekněme, takových volnějších mravů. Děli se tam prostě nesmysly, možná si to někteří z vás pamatujou, jsou to devadesátky jak hrom. To, co se dělo ve studiích Evropy 2, prostě to je, kdyby zdi mohli mluvit, prostě devadesátky, jako Pornhub Hadr, jo? Tak si to jenom představte. A to bylo živé vysílání vždycky ve středu, sexíček Evropy 2. No a jak, protože to bylo takový, jak to popisuju, tak to samozřejmě lákalo mladé, další mladé moderátory Evropy 2, kteří to poslouchali a měli vstup do budovy, že jo? A jedním z těch kolegů Luďka Hrzala, který to měl rád, byl Patrik Hezucký.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Mm-hmm. A on tam často jezdil na návštěvu. Jako se podívat, jak se jako vysílá takhle večer.
1: Jo, jo, jo.
0: A ten konec bude právě z té show, kterou navštívil Patrik Hezucký.
1: Mm-hmm.
0: Připomínám ještě jednou, je to tradiční pozdrav a říkám to dopředu, omlouvám se posluchačům, uslyšíte něco, co by nemělo být vysílání, takže omlouvám se, je to prostě závěrečný pozdrav Luďka Hrzala a rozloučení s pozemským životem. A ještě vám trochu něco prozradím, trochu jako vy prozradím ten podvod, který teďka vy uslyšíte, abyste to pochopili. Totiž Luděk Hrzal řekne za chvíli, že dokáže mluvit jako Mrázek. A dělá to proto, že vedle něj tajně sedí skutečný Patrik Hezucký, o kterém nikdo neví, že tam je. A Luděk říká, no, já dokážu říct ten náš pozdrav jako Mrázek. A Buben mu řekne, tak pojď. A on, tak jo. A v tu chvíli ta závěrečná slova, která patří teda jakoby v hlavě Luďkovi, pronese právě Paťák. Tak, já už o tom nebudu mluvit, protože to se nedá. Děkujeme za přízeň, hezký víkend a v pondělí, přátelé, se těšíme.
2: Mějte se krásně a
3: na krásno.
2: Ne, doktore, víte co? Dneska já bych to řekl dneska jako...
3: Ne,
2: já umím imitovat Mrázka.
3: No,
2: já s tím chci být teďko slavnej. Tak,
3: že by Mrázek řekl na hezkou brzkou...
2: Řekneme to jako Mrázek?
3: Ano, řekneme to jako Mrázek.
2: Tak, 3, 2, 1, teď. Na hezkou, krásnou, vychlubaří zmrdanou!
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. My favorite. Evropy 2. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 58.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night.

greasy.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Nazdar!
2: Dobré dopo!
3: Dobré ráno!
4: Nazdar, děcka. My jsme dneska s Ivanou stejně oblečený, kdybyste se toho náhodou nevšimli, posluchači, tak jenom abyste to věděli.
3: No ale je to dost zásadní, jako za první nám to sluší.
5: Chodit v teplákách do vysílání.
4: Casual Friday.
3: Casual Friday a hodně jsme dobrý dneska.
4: No, to říkáš ty, co máš na sobě deku, jako promiň.
5: To je to, já totiž chci dneska mluvit o Stevenu Irwinovi, takže jsem si vzal...
3: Ano.
5: Takovou...
3: A kdo pa to je?
4: Toho taky neznám.
5: Kdo pa to byl, spíš si řekneme.
3: Kdo pa to byl.
5: Tak.
6: Takže za chvilku bude vysílat svůj dopolední program Ivana a Severní obličej. Jak vidím, co máš napsáno na té mikro.
5: Ano.
3: Ukáž, co máš.
6: Severní obličej.
5: North Face Kuba.
7: Sponzor časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.

0: Národe, poslouchej, máme 9 hodin 22 minut, od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivanka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám takový téma, kterým bych to dneska odstartovala, doufám, že ti to nebude vadit, protože chci mluvit o mužích, o chlapcích, u kterých se teď objevil nový trend a je to opravdu jenom jako maskulinní trend, dejme tomu, že fakt s tím nemají společného nic ženský.
0: Bude to nějaká pomluva?
1: Nebude to pomluva, bude to opravdu nový trend, který se objevil teď v rámci i generace Z, X i u boomerů. Jde o to, jak muž jde připraven na rande. Co přestal dělat, když se připravuje na rande? Co myslíš?
0: Tak co chlap přestal dělat, když jde na rande? Tak
1: co dřív dělal? Co si myslíš, že tak dělal chlap?
0: Tak já nevím, dřív se chlapi třeba oholili. Dneska už můžeš jít se strništěm třeba.
1: To asi můžeš taky, ale je to úplně něco jiného a já bych si na to trošku počkala. Na Evropě 2. Nebo?

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, Lukáš Moj,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, the best.
3: Evropa 2.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Mame.
11: Kolik?
10: Stovku.
11: Na co?
10: Na koláč.
11: Koju. Není zač.
10: Mami.
11: Kolik?
10: 300.
11: Na co?
10: Na kino.
11: Koju. Není zač.
12: Mami.
11: Kolik?
12: 500.
11: Na co?
12: Na jídlo.
11: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti. Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
16: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
17: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
18: Jedna noc, která všechno změnila.
17: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
18: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
19: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
20: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Silver Spoons, Aiko, Meduza v éteru Evropy 2, máme 9 hodin 30 minut a Meduza pokračuje.
1: Meduza pokračuje, budeme se bavit o feromonech, protože já koukám na jednu zprávařku na Instagramu, jmenuje se Zprávy od Sofie.
0: Já to jenom lehce uvedu, ano. My jsme tady v minulém vstupu hovořili o tom, že moderní mladí muži, ale nejenom z generace Z, Y, anebo z boomerů, jdou po stopách nového trendu při seznamování tedy, nebo když jdou na rande.
1: Takhle Sofie tady z těch zpráv od Sofie píše, že jde o bizarní dating trend, který je teď nazvaný pheromone maxing. Jo? Mm-hmm. A někteří mladí muži, ale i starší muži, údajně teď před schůzkama, vynechávají sprchu, přestávají používat deodorant a nechávají na sobě záměrně více přirozeného tělesného pachu. Že ty si dneska už to čet ten článek a šel si tady s ním přesvědčit.
0: Já jsem se chtěl právě ráno osprchovat, říkám ne, neudělám to a hned jsem naběh do tramvaje a funguje to výborně.
1: A divuji, no. Jak se smějou.
0: Hodně lidí na to reagovali. Hodně na to.
1: Vy totiž prý teď údajně věříte, že vaše přirozená vůně může obsahovat feromony, což teda obsahuje.
0: A co to je feromon?
1: To je takový hormon prostě, který vás udělá pro potenciální partnerky přitažlivější.
0: To je ten váš atom sexuality.
1: To je to pyžmo, to zvířecí něco, co vy vyzařujete doslova fyzicky a když na to dáte pak nějaký jako diorek, nějaký parfém nebo nějaký sprcháč, tak o to přijdete.
0: A to je tyjo, prosím tě, to se dá koupit normálně i v kapkách, ne?
1: Ne, co? To musíš mít svoje.
0: Já to kapu do vody, prostě trošku testosteronu a trošku feromonu právě, aby to zafungovalo.
1: Za mě já musím říct, dnešní vysílání bude skvělý, protože jak ses dneska nevysprchoval ani nenavonil, já mám hned opravdu lepší náladu, moc děkuju.
0: Máš doslova slzy v očích. No přátelé, já chci udělat přítrž těmto zlým, nechutným pomluvám. Pojďme se podívat na nepravdy o mužích, část druhá.
2: Ranní show na Evropě 2 hned takhle po 6. ráno. Lucka posílala něco takového nabíjejícího.
3: Lucka se těší na věc,
2: který teďka otevřel Patrik hned v úvodu. Bavíme se tady o 5 lžích
3: o mužích.
2: Jsou to lži o mužích.
3: Nepravd.
2: Ano.
3: 5 nepravd o mužích.
2: Ale pozor,
3: ženy jim 100% věří.
2: Ženy věří.
4: Tak to jsem zvědavá.
3: Jdeme na první věc a přátelé, hned mě zajímá, než to rozebereme, hned mě zajímá váš názor.
4: Dobře.
3: Nebude vás respektovat, když se s ním vyspíte na prvním rande.
2: Lež.
3: Lucko.
4: Pravda.
3: Říká se to?
2: Lež.
3: Mezi holkama.
4: Říká se to. Jo, určitě takhle. Se to
3: holky tomuhle 100% věří.
2: Ne, lež.
3: To je nesmysl.
4: A já neříkám, že se tak jako neděje. Ono se ve spoustě případů nakonec jako...
3: Já vím, ale vy holky si fakt myslíte, že vy to máte stejně dopředu rozhodnutý, jestli s ním budete spát nebo ne. To zase musíš přiznat, že to víte dopředu. Jakože by to šlo, že stačí jenom jakoby ho nechat najít tu příležitost, tak nějak ho tam jako dovíst, ale...
4: Za sebe já bych to fakt jako nikdy neudělala.
3: A proč ale, když toho chlapa chceš?
4: No já vím, no, ale člověk to bere tak, já nevím, já jsem v tomhle asi jiná, divná.
3: Ne, jsi v tom stejná jako všechny ostatní.
4: No to není pravda.
3: A děláš strašnou chybu.
4: Není to pravda.
3: Naopak, muž ocení, když je to na prvním rande. Je to tak, Leoši?
2: No tím by se mělo začít, teď nestrácíme čas.
3: Přesně tak.
4: No my to máme tak jako v sobě daný, že se nám tím pádem sníží ta šance pokračování. Že když
3: takhle
4: nás dostane
3: ale
4: hned,
3: pozor,
4: tak to přestane bavit.
2: Moment, pozor, ano, pozor, tohle je pravda.
4: No.
2: Ale když se nad tím zamyslíš, je pravda, že tím, že mu nedáte, nebo nenaplníte, tak je pravda, že si někdy vymůžete pokračování toho vztahu až do prvního milování.
4: No.
2: To je pravda. No. Ale k čemu to je, když teda, pokud by to platilo, ta teorie, tak poté, stejně po tom milování, to stejně teda skončí,
3: no,
2: pokud by to skončilo po první milování.
3: Přesně tak.
2: Takže tím pádem vlastně
3: lepší
2: jenom,
3: to neprodlužovat.
2: Jenom oddálíte tu agonii.
4: Ano, já to ano. Vím, ale
2: rozumíš
4: my
2: tomu?
4: Asi nechceme, abyste nás měli za...
3: Ne, klasika, prostě tohle to je, já nevím, kdo
4: já
3: to rozšiřuje mezi holkama.
4: Já teda čekám rok, teda
3: podle mě to je nějaká
4: svině,
3: která chodí mezi ženskýma a tohle rozhlašuje.
2: Moment, jestli teďka nevnímal ve mně důležitou větu.
3: No?
4: Že vždycky čekám rok, to se mi zdá tak jako akorát po roce. Víš, že se jako poznáme
3: Lucko,
4: v tom roce.
3: Já možná to do toho ani nebudu komentovat. To nevím, přijde zbytečný.
5: Leoš Mareš, Patrik Jezusky. Ranní show Evropy 2. Maximum muziky.
0: No a osvěta v éteru Evropy 2 probíhá i nadále. Slyšeli jste to sami, kluci, holky, počkejte si rok, o to lepší to bude. Beautiful People, David Guetta a Sia, to je Maximum muziky Evropy 2 a další single. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Evropu 2. Dnešní páteční vysílání patří zatím teda feromonům a nějakému jako novému trendu, kdy muži začali chodit na rande. Nejenom neoholení, ale vlastně neumytí, protože by chtěli, aby jejich ženy jakoby hned ucítili.
1: No tak pozor, my jsme se nedostali vůbec k tomu názoru žen, který je naprosto zásadní pro to posouzení. Holky, Káťo, je to tak? Je to tak?
0: Je to tak? No teď ježišmarja, teď taková nevíme.
1: Taková ta představa, že prostě jedete po vesnici a vidíte tam nějakýho dřevorubce, lumber se...

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
6: Necítím se psychicky dobře.
7: Já už to nezvládám.
8: Potřebuju poradit.
9: Nejste na to sami.
10: Dny pražské pomoci a péče.
9: Veletrh sociálních služeb.
10: Duševní zdraví.
9: Rodinné poradenství.
10: Služby pro seniory i pečující.
9: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
10: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
9: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
10: Více na praha.eu.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
14: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
13: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
14: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
13: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
15: To nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
18: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
19: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Rasmus a Nico Wilhelm na Evropě 2, máme 9 hodin 53 minut. Ivanka mi říká, dej mi tam nějakou hymnu. Tak přátelé, tohle je Švédska.
1: To je nějaká hymna.
0: Tohle je Švédska. Ale kdyby si chtěla švýcarskou, je tady.
1: No tak budeme teď bojovat mezi státy, mezi královstvími o jedno prvenství. To prvenství je založené na tom, kdo ze států nebo království spotřebuje nejvíc stoletáků na světě. Mhm. Typnul by si, že jsme to třeba my, protože my na osobu spotřebujeme 141 rolí na osobu ročně. No.
0: Počkej, 141.
1: Ne, promiň, 141 rolí na osobu ročně spotřebuje ten vítěz. A my 50 až 60. Mm-hmm. Prostě šetříme trošku.
0: Jo to.
1: Když jsi na záchodě, zeptám se tě, když jsi na záchodě, nebo šetříme, jsme jako rozumní. Nepotřebuješ celou roli na to, aby jsi prostě vytřel zadek. Když jsi na záchodě, tak kolik těch útržků, který mají tak 10 cm na šířku.
0: Není to počtem útržků, to je strašná debata tohle. Není to počtem útržků, Ivanko, je to k dosažení naprosté čistoty.
1: Ne, počkej. Američani prostě neznají, stačí dva útržky. U nás se vždycky říkalo doma, děti stačí ty dva útržky. Říkalo se to nebo ne? Nebo jenom u nás?
0: Já nevím, asi se to říkalo jen u kuluhánku teda. Ale to je mi líto, ale tak teď už se máš lépe, ne? Nebo?
1: Mám, ale potřebuju vlastně tomu dodat teď tu vědeckou formu.
0: Já ti dám německou tu, jo?
1: Já jsem říkala vědeckou, ale jsi...
0: To je německá hymna, pokračuj.
1: Tak vědeckou formu tomu dodám. Podle odhadu statista spotřebuje jeden Američan, který teda vyhrál tady tu bizarní nějakou jako anketu. Jeden Američan v průměru 141 rolí toaletního papíru ročně, zatímco Čech zhruba jenom 50 až 60 rolí. Američan tak zvládne spotřebovat přibližně 2,5x tolik, co Čech. U USA navíc tvoří jen 4% světové populace, ale připadá na ně více než pětina světové spotřeby hygienického papíru. Fakticky. Já nevím, co ten Trump tam dělá, ale a tím řekne, stačí dva útržky.
2: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Evropa 2.
0: Kamrad, Evropa 2, maximum muziky. Příjemný poslech.

0: Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 58.2 a 105.5 FM.
1: Hoří elektromobily, ušetříte s nimi a kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Je pár minut po 10. hodině, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
2: Hezký pátek, do Česka dnes dorazí tropy. Na jižní Moravě bude až 31 stupňů, jinde čekáme teploty do 29. Zítra už ale dorazí studená fronta a denní teploty spadnou ke 20 stupňům. Hygienici o letošních prázdninách zkontrolovali přes 1300 dětských táborů. Ani jeden nemuseli přímo ukončit. Pokuty se v krajích vyšplhaly na bezmála 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Na Horním náměstí v historickém centru Opavy začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. Budoucí podoba území zatím není definitivně určena. Opava připravuje architektonickou urbanistickou soutěž, která se bude týkat také objektů Rybí trh 4, bývalého kláštera a divadelního klubu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na výstavišti v pražských Letňanech právě teď začíná dvoudenní veletrh Sběratel. K vidění budou poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale taky například staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci se také mohou na veletrhu nechat ocenit svoje sbírky.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Aktuálně máme hlášenou nehodu na D1. Pokud jedete z Prahy do Brna, tak pozor, u Humpolce na 101. kilometru hoří auto.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačná obloha, večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a jak jste slyšeli ve zprávách, na jižní Moravě naměříme až tropických 31 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
4: My samozřejmě děkujeme, budeme spolu až do 11. hodiny a dojde i do té doby na Harryho Pottera na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: Dobré dopoledne při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Svátek má Jindřiška. Já znám asi dvě. Znám Jindřišskou věž a potom ještě kamarádku nebo maminku mýho kamaráda.
1: Maminku...
0: Jindřiška Eklová.
1: No to se zapomněl.
0: Jozenová mistrině Jindřiška Eklová. No,
1: Jindřiška Eklová.
0: To je pravda. Tak za chviličku mezi 13. a 15. hodinou bude Jindřiška Eklová. Dámy, musím se vás zeptat, jaký je nejpopulárnější animovaný snímek mezi vašimi dětmi?
1: U nás je to určitě Lovci démonů teď.
0: Hunter X teda.
1: Hunter X kvůli holčičce a kvůli našemu mladému pánovi. Hele, pořád ta tlapkovka tam nějak jako...
2: Já bych jako doplnila Ledové království.
1: Ježiš,
2: teda.
1: No, tak Frozen, no.
0: Ledové království, a to nejsou ale podle mě úplně teda ty nejlepší, abych řekl pravdu.
1: No a ty nějak koukáš jako, na animáky?
0: Já miluji animáky, já jsem obrovský jakoby fanda Pixarových pohádek, takže za mě třeba Coco je úplně jako nejlepší
2: pohádek. A ty jsi se ptal na naše děti.
1: Na naše děti.
0: Já to chci jako vnutit.
1: A moje dcera třeba ještě Coco nepochopí, víš? To bys musel znát, jak fungují děti.
0: No tak ty kokos, tak poslouchejte. Já pro vás něco mám. Je to taková zajímavost, kde spojíme zájmy dětí a vlastně řekl bych i tatínků, protože do Formule 1 míří díky 20letému výročí od premiéry snímku auta Blesk McQueen.
2: Wow! A bude ho zase dabovat Richard Krajčo.
0: No já doufám, že Richard Krajčo, ale pointa je, abyste si to vhodně představili, tak když si představíte monopost McQueena, Bleska McQueena,
1: ano.
0: Tak ve stejných barvách teďka bude jezdit v Monze Safety Car.
1: Takže ten červený...
0: Bude to
1: s tím žlutým bleskem, takovým
0: tak.
1: Tím, je to ono,
0: jo.
1: Je to ono.
0: Takže ten jejich standardní prostě AMGčkový Mercedes bude prostě polepený a nabarvený jako Blesk McQueen.
1: Jestli si to chytlo tatínky a děti, tak teď už podle mě i maminky.
0: No a já teda musím říct, dámy, mám tady jako single, který já z tohohle z toho miluji, tak si dáme kousíček, jo?
1: Dáme, pojďme. To jsem teda... Co pa to je?

0: Tak přátelé, tohle to byla teda ochutnávka ze snímku auta 20 let historie a jak už jsme tady zmiňovali, tak právě Blesk McQueen by se měl objevit na závodech v Monze jako safety car, tedy respektive ty barvy Bleska McQueena by měly být vyobrazené na safety car. No a teď si dáme asi něco aktuálnějšího, co Ivanko?
1: No já bych ráda, třeba Damiano David je tam, italská krev.
0: Je to on.
1: Mimochodem jsem slyšela, že se svojí kapelou Måneskin se vracejí na pódia. Jako sice solovka je dobrá, ale já se těším na všechny pohromadě.

0: Odpoledne jako odpoledne.
1: No, ale... teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to jako prém.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Love Island je zpátky.
2: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
2: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
16: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
15: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
16: Tohle si nesmíš nechat ujít.
15: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
0: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: 10 hodin 41 minut posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Svátek mají Jindřišky a od mikrofonu zdraví Koťáka, taky Ivanka.
1: Jindřiška je tak krásný jméno, ti musím říct. Moc se mi líbí.
0: Jindřišku, pojď domů. To je...
1: Ježišni, to jsou pelíšky. Jindřiško, pojď domů.
0: Teď jsem tomu možná tolik nepomohl.
1: No, i taky to hezký jméno.
0: My jsme tady dneska hovořili o 20 letech výročí od premiéry snímku Auta.
1: Ano.
0: Čau, čau, Blesk McQueen, víme. No a máme tady stejných 20 let, ale tentokrát je to takový, jako řekl bych, smutný výročí a je to 20 let od úmrtí Steva Irvina. Steve Irwin se proslavil tím, že byl lovcem krokodýlů, dělal hrozně jako zajímavý věci. Nakonec tedy zemřel smolně, když ho Krajta podle mě bodla do plic nebo do srdce. Něco takovýhleho.
1: Já teď na tvůj popud jsem si začala trošku googlovat pana Irvina. Opravdu tragicky zemřel 4. září 2006 ve 44 letech při natáčení dokumentu dokonce a při potápění ho trn Rejnoka zasáhl do oblasti hrudníku a srdce. Takže ty celý život seš krokodýl Dandy, ve smyslu, ale v tom jako nejlepším takovým tom vědeckým, ty umíš mluvit s těma zvířatama a pak tě zasáhne při potápění možná úplně náhodou trn Rejnoka.
0: Je to síla. Navíc popisovali, kterák vlastně Steve Irwin, zatímco kdybyste byli někde v Amazonii a najednou viděli, jak vaším směrem plave žralok, tak pravděpodobně vezmete nohy na ramena a Steve Irwin, ježišmarja, žralok, počkej, já ho jdu tahat za vocas, takže vyrazil to. Má to takovou, má to docela hezkou pointu, protože Steve Irwin má syna, který se jmenuje, teďka nevím, jestli Robert nebo něco, je mu mega podobnej.
1: Je to Robert.
0: Je mu mega podobnej a po tatínkově vzoru teďka znova začíná natáčet tyhle ty fantastický zoo věci.
1: To je skvělý, když se takhle to podědí. Musím říct, že když jsme u těch animáků, tak bych to ukončila tak jako hezky tím, jestli nás poslouchají rodiče, nějací, tak doporučuji rozhodně věc, která je na Netflixu. Jmenuje se Zpátky do divočiny, anglicky Back to the Outback. Je to z roku 2021 a je to o australských zvířátkách. Je tam koala, je tam nějaký jako divoký, jedovatý

0: pavouk a prostě divoká zvěř z Austrálie, která chce utíct ze zoo, takový to klasický Madagaskaří, prostě ta věc a je to geniální, vtipný, pojďme takhle
1: teďka
0: dát
1: si vyjmenovala, hold. Teďka si vyjmenovala několik důvodů, proč moje přítelkyně nikdy nechce do Austrálie.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic.

0: Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Na léto najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
4: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
5: To v těch dlouhodobých vztazích je pracovní bývá.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
5: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
6: Ježíši, to je trapný, to mi říkali už na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
5: Musíš.
0: A pohledů do zákulisí vysílání.
10: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
11: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Vždycky to byla moje show.
0: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
13: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek. Tak 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: No a 10 minut před 11 hodinou bude co, Ivanko?
1: Bude tady Pavel Cejnár?
0: Ano, už tady dokonce.
2: Bude, anebo je?
1: Je tady.
2: Nazdar.
1: Co můžeme dneska očekávat od tebe?
2: No,
1: jakou
2: je
1: srandu?
2: Je pátek, ne?
1: On pořád říká, že je pátek, ale možná mi ten tak přijde.
2: Já to neříkám pořád, já to říkám jenom v pátek.
1: Tak asi je pátek, no zase.
2: Takhle mám tady téma, no. Moment, já jsem si ho tady uložil. Je to vlastně o tom, že mnozí budou chodit lovit své partnery, protože je pátek, že jo, tak to vždycky bylo. Budou kulturní akce a já řeknu našim posluchačům, na co si mají dát pozor.
1: Jo, takhle, takže single lidem budeš jako říkat, no? čeho se vyvarovat,
2: no?
1: Třeba.
2: No? A já si myslím, že to bude i pro ty, co nejsou single a jsou to takový lumpici.
0: Lumpici!
2: No, výborně, tak to se těšíme.
0: Víte, o kom mluvím?
2: Ano, naprosto.
1: No, přesně.
2: A kdybyste chtěli...
0: No, o nás rozhodně ne, no, ani o jednom.
1: Ne.
0: A kdybyste chtěli lumpačit třeba v kině, tady jsou pozvánky ještě.
2: Lumpačit v kině?
1: S popcornem a tak.
0: Ty jsi nikdy nelumpačit.
1: Ty jsi nikdy nic nedělal v kině.
2: Ne, já do kina chodím na filmy.
1: Já a taky, ty? No, já taky. Už teď.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. The world it was
4: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
5: So what'd you do before the world ended?
4: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých stání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
6: But out there, it's kill.
4: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
6: What do you expect to find? Something better than this.
4: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to rozkočíš.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz

0: Sponzor Časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
1: Jdeme skoro přesně na vteřinu. Odbíjí právě teď 11. hodina. Ta páteční, ladí vás Evropa 2. Pojďme do zpráv.
2: Hezké dopoledne. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka by si dovedl představit deficit státního rozpočtu o 20 miliard nižší, než je navrhovaných 389 miliard. Řekl to po schůzce s premiérem Andrejem Babišem. Motoristé podle Macinky ale zatím žádnou dohodu s hnutím ANO neuzavřeli. Diskuze o změnách v rozpočtu bude pokračovat v pondělí. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra. Škoda činí asi 30 milionů korun. Teď se nám hlásí Zuzka.
3: Uherské Hradiště začne v polovině září s modernizací sídliště Štěpnice za více než 90 milionů. Počítá se s obnovou komunikací, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství s důrazem na lepší hospodaření s dešťovou vodou a kvalitnější prostředí pro obyvatele. Podobná velká regenerace jako Štěpnice čeká také další velká sídliště ve městě. Sídliště Jarošov Louky je nyní ve fázi projektové přípravy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání v berlínské hale pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 z Prahy do Brna čekejte dlouhou kolonu kamionů až do zúžení v Brně, začíná kolem 172. kilometru a na dálnici D11 je pak zdržení v zúžení v dlouhém úseku mezi 63. a 56. kilometrem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je dnes oblačno, večer se na severu Čech zatáhne a později se místy přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až tropických 31. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
1: No tak jo, no a přidáme hudebně Linkin Park, ale teď Jubel a Ocean House. To je prostě skvělá věc. Tak hezký pátek s Evropou 2.

Posloucháte páteční dopolední Evropu 2, teď Antonín Erbek, za chviličku Imagine Dragons nebo Lady Gaga, no a za chvilku si řekneme, co začíná na seznamkách unavovat lidi. No, to je téma. Detaily za chviličku, pouze na Evropě 2.

0: Lady Gaga nám začarovala v éteru Evropy 2 a Abrakadabra. 18 minut po 11. hodině, hezký pátek. A moje otázka zní, kdo dneska půjde na rande? Máte ho domluvený, anebo třeba budete vyrážet na nějaký lov svýho partnera, anebo partnerky? Samozřejmě necháme to na vás. Někdo si dohodnul rande třeba přes Seznamku, ale pozor. Online profily na Seznamkách ovládl nový trend, už jste o tom slyšeli. Ukazuje se totiž, že perfektní fotky z dovolený, takový ty, co máte hodně vybraný, naaranžovaný, tak už nejsou klíčem k upoutání pozornosti, protože v moderním randění roku 2026 narazila vyumělkovanost na touhu po autenticitě a lidskosti, a to je samozřejmě dobře. Takže když to řeknu zkráceně, tak dokonalý fotky začínají lidi na Seznamkách unavovat, no a zjišťuje se, že nenažehlená realita je přitažlivější. Tak pozor na to. My si tady v rádiu myslíme, že stejně takovýto setkání a potkání se face to face, z očí do očí, kdy vlastně ucítíte, jestli ten partner vám partnersky voní anebo nevoní, je vždycky úplně nejlepší. Takže pokud dneska vyrazíte na lov partnerů a partnerek, tak vám přejeme, ať jednoduše zaskórujete. Ať se vám zadaří. Luis Capaldi, Sam Felt, anebo Post It, Geronimo, já vám přeju všem hezký pátek, tady je vaše Evropa 2. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. La, la, la, la, la. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, nejsem je sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a
1: super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
21: Nenechte si ujít v České televizi.
22: Dlouho
0: dlouhá léta jste čekali na tento den.
21: Kdy máme ten abiturientský sraz?
22: Jak máme?
0: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
23: Rozdílné životy.
24: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
23: Společné vzpomínky.
25: Byla přece ve škole pokletní, ne?
24: A ty jsi primář.
23: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
26: Zpátky k muzice.
27: Evropa 2.

0: Post It, Jeronimo a Evropa 2. Tady ten song se vám líbí a my to samozřejmě víme, protože Post It už několik týdnů vyhrává naši nejprestižnější českou hitparádu českého éteru Evropa 2 Music Chart. I pro tento týden Post It vyhráli. Včera jste mohli slyšet premiéru, pokud jste ji nestihli. Repeté si můžete dát v neděli ve stejném čase mezi 18. a 20. hodinou. Ale hlavně můžete do hitparády zahlasovat, protože hlasování je od včerejší 20. hodiny spuštěný. Hlasuje se přes naše stránky Evropa2.cz. Dneska 4. září Jindříšky slaví svátek, velká gratulace. No a v tento den z těch populárních lidí se narodili Mark Ronson, znáte Uptown Funk s Bruno Marsem, ten skvělej single, a nebo taky Beyoncé. Tak velká gratulace i vám všem, kteří slavíte. Bruno Mars už za chviličku, Dua Lipa, DaBaby, anebo Coldplay. Hezký pátek, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Evropa 2.

0: to vnímáte vy, ale připadá mi při pátku ten song ještě takovej odlehčenější. Konec konců pátek 4. září, lehce před polednem, je to tady. Ještě pár hodin a nastane první zářijový kompletní víkend. Tak co už víte, co budete dělat? Můžete třeba vyrazit někam na nějaký výlet. Hory, ty si o to úplně žádají, protože to počasí bude takové výletní. Možná někam na nějakou procházku, nevím, jestli rostou houby někde, jestli už jste byli, ale zatím jsem o tom nic moc neslyšel. Ale procházka v lese, nabít se energií není vůbec špatná věc. No a udělat grilovačku na večer, to je paráda. Když vůbec nic z toho vám nevyhovuje, tak může být třeba taky kino. Kino je ideální, jsou v něm od včerejška novinky a tuhle tu první Evropa 2 doporučuje. Tak si užijte. A hezký pátek, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Minutu popolední, jsou tady čerstvé zprávy, víc už vám řekne Káťa Říhová. Tady Evropa 2.
2: Hezké poledne u zpráv. Česko na dnešek hlásí tropy. Na jižní Moravě bude odpoledne až 31 stupňů. Jinde čekáme teploty do 29 stupňů, zítra ale už dorazí studená fronta a denní teploty spadnou ke 20 stupňům. Stále více lidí přehodnocuje svůj vztah k práci. Před kariérním postupem dávají přednost rovnováze mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se označuje jako kariérní minimalismus. Psychologové ale upozorňují, že odchod do hůře placené práce nebo změna oboru může představovat i hazard a některým lidem přinést velký finanční stres. Teď míříme za Zuzkou.
3: Na Horním náměstí v historickém centru Opavy začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. Budoucí podoba území zatím není definitivně určena. Opava připravuje architektonickou urbanistickou soutěž, která se bude týkat také objektů Rybí trh 4, bývalého kláštera a divadelního klubu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. S čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Regle a oslavila triumf 4-0.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 z Prahy do Brna čekejte dlouhou kolonu kamionů až do zúžení v Brně, začíná kolem 172. kilometru a na dálnici D11 je pak zdržení v zúžení v dlouhém úseku mezi 63. a 56. kilometrem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je dnes oblačno, večer se na severu Čech zatáhne a později se místy přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až tropických 31. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
1: Mám tady pro vás jednu pozvánku, flashback, ale teď z maxima muziky Miles Smith, ale ještě před ním Steven Sanchez. Hezkej pátek, Evropa 2.

dni, za chviličku flashback a to bude s velkým F, opravdu to bude obrovská pecka, nikam neodcházejte, budeme vzpomínat, zatím nebudu ani prozrazovat na jaký rok, do té doby Maela nebo Switch Disco a Declan McKenna. A teď slíbená pozvánka na energický mix rozhovorů, zábavy a nečekaných momentů, který je inspirovaný světovými formáty, ale pevně zakořeněný do českého prostředí. O čem mluvím, jmenuje se to Koťák Live, je to moderní česká late night talk show, kterou moderuje Jakub Kotek. Tak do studia si zve výrazné osobnosti od umělců, hudebníků, sportovců a tvůrců až po podnikatele anebo kontroverzní postavy, které hýbou společenským děním. A proč o tom mluvím? Právě dnes ráno vyšel další díl na YouRadio Talk. Další díly Koťák Live můžete sledovat na YouTube kanálu Koťák.cz. Vychází každé úterý a čtvrtek v 19.

0: pořád i večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera, Three Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Máme.
12: Kolik?
11: Stovku.
12: Na co?
11: Na koláč.
13: Koju.
12: Není zač.
11: Máme.
12: Kolik?
11: 300.
12: Na co?
11: Na kino.
13: Koju.
12: Není zač.
14: Máme.
12: Kolik?
14: 500.
12: Na co?
14: Na jídlo.
12: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Love Island je zpátky.
19: A tentokrát?
18: Plný svodů a zakázaného ovoce.
19: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
18: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
7: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
6: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
6: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
13: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

takhle to dopadá, přátelé, když se zakoukám do blba a přestanu mluvit a přestanu sledovat, takže prosím vás, já jsem vás na to upozorňoval, je tady dnešní flashback. Vydáme se do roku, konkrétně je to 1980 a vydáme se za kapelou, která je prostě skvělá. Nemusí mi tady představovat, stačí, když řeknu, že to jsou Queen, tedy Queeni. No a tady ten song, to je prostě radost si pustit. Tak volume doprava, pojďme si to při pátku užít. Another One Bites the Dust, tak se jmenuje. Tak pojďme na to právě teď. Evropa 2. Let's go!

0: Ladí vás Evropa 2, tohle jsou Queeni a dnešní páteční flashback. To je prostě klasika. I v příštím týdnu pouze na Evropě 2 v tomto čase vždycky budeme hudebně vzpomínat. Mimi Vépa nebo Bonnie Marie, půjď za chviličku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Zábavě. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
4: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
10: Posloucháte. Já mluvím.
8: A já to chtěl říct dřív.
10: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
8: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
9: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
8: No, do dneška jsme se doflákali a teďka jsme se to tady zašít.
9: Od 3 do 6 na Evropě 2. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sakra pouštěl, nemám nic proti kapele Činasky, ale když jste slyšeli ten text, venku je na nule, šedivo, sychravo, já bych to normálně vyškrtnul, zahrál bych jiný Činasky, ale vyškrtnul bych to normálně, protože to přivádí takovou tu atmosféru, která nás bohužel v následujících měsících čeká. Nazdar, Kubo.
1: Ahoj, Pájo.
0: Je to tak, viď?
1: Můžeš tam dát Ivana Mládka, Když je v Praze abnormální hit, v uvozovkách ten hit, jako ty čtyřicítky tady sice nejsou, ale vedro začíná být a je to velmi příjemný.
0: Je to příjemný a má to být dneska, zítra už se má ochladit, potom příští týden ještě jakž takž a koukal jsem za 10 dní už 17 a 16.
1: To už nemá smysl koukat, to je moc daleko.
0: Potom bych pouštěl možná penku na nule.
1: Hele, na to bude dostatek času.
0: Já si myslím, doufám. Užijte si víkend, Kubovi všechno předávám, těším se v pondělí před 11. hodinou. Naschledanou.
1: Ahoj.
2: Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 58.2 a 105.5 FM.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
5: Není odpoledne jako odpoledne.
6: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
5: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
7: To v těch dlouhodobých vztazích pracovních bývá.
5: Odpoledne, kdy se dějou věci.
7: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
5: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
8: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
5: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
7: Buď to v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
9: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
5: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
5: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
5: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.cz.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte páteční Evropu 2. Zuzka Kozáková je tu se mnou připravena přednést právě ve 13 hodin. Já jsem si záležet.
2: Dobré odpoledne. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Dnes to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil však, o jaká opatření jde. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. Společnost Cream chtěla, co by majitel objektu část vyhořelé budovy zachovat. To ale nakonec možné není. Lucka nás vezme do Českých Budějovic.
3: Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice postihuje v Česku až 40 tisíc lidí ročně. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla halová mistryně světa v nahrávce pro média, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S nehodou počítejte na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Na 178. kilometru máme bouraná dvě osobní vozidla. S nehodou počítejte v Brně v Bauerově ulici a v Plzni na Klatovské třídě se srazil nákladní vůz s osobním.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně oblačno, postupně od jihozápadu začne oblačnost ustupovat a mělo by být v pozdějším odpoledni spíše skoro jasno. Teploty se drží většinou v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 13. si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Je to tak
2: a
1: Zuzko, děkujeme. Budeme soutěžit o vouchery na letenky v hodnotě 20 tisíc. A může být nevěra i něco, co se odehraje jen ve videohře? Spousta věcí je před námi, tak ať už jste kdekoliv, držte vlnu. Tady je vaše páteční Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Víkend na dohled, první týden, když se vracíme do normálního režimu, takřka končí. No, možná máte pocit, že ten týden je nekonečný. Přece návraty do běžného módu jsou náročnější, o tom žádná. Každý to vnímáme jinak. Ale Evropa 2 ví, jak vám náladu i morálku vytunit. Celý týden soutěžíme o vouchery v celkové hodnotě 100 000 korun. Vouchery jsou o letenky, kompletní info samozřejmě najdete u nás na webu na adrese evropa2.cz a být vámi sem na dosah, protože kdo potřebuje prodloužit léto, odjet k moři, kvalitně dobít baterky na nadcházející podzim, hlídejte si výherní song od Kungs a Purple Disco Machine. Jakmile se objeví u pátečního maxima muziky, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888, vyhraje voucher na letenky do destinace dle vašeho výběru. Tak už se vidíte někde na lehátku s drinkem v ruce? Držte vlnu a krásný pátek přeju Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: Já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Love Island je zpátky.
12: A tentokrát?
11: Plný svodů a zakázaného ovoce.
12: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
11: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
15: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
14: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
15: Tohle si nesmíš nechat ujít.
14: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
1: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: k vám vybruje Evropa 2. Ray Dalton nebo Atomní hozeka Sebastiano, koření další minuty. A teď trochu otázka na tělo. Je podle vás virtuální nevěra opravdu nevěra? Tohle je otázka, která ještě před pár lety zněla trochu absurdně, ale s tím, kolik času trávíme při hrách a ve virtuálním světě, už to tak vlastně směšné být nemusí. V Británii se nedávno lidi ptali, jak by se tvářili na situaci, kdyby jejich partner ve videohře musel udržovat romantický vztah s jinou postavou. 6% by to rovnou považovalo za podvádění a dalších 19% by sice slovo nevěra nepoužilo, ale stejně by jim to bylo nepříjemné. Většina ostatních by to nechala úplně v klidu být, takže hranice vztahu už dnes zjevně nevede jen mezi ložnicí, zprávami a třeba nějakou seznamkou. Občas se může táhnout i přes herní konzoly. Dobrá zpráva ale je, že virtuální rival vám aspoň nesní jogurt z lednice. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
3: Necítím se psychicky dobře.
4: Já už to nezvládám.
5: Potřebuju poradit.
6: Nejste na to sami.
7: Dny pražské pomoci a péče.
6: Veletrh sociálních služeb.
7: Duševní zdraví.
6: Rodinné poradenství.
7: Služby pro seniory i pečující.
6: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
7: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
6: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
7: Více na praha.eu.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
0: Jak to jsem teď říkal?
8: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
13: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
14: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Pro spoustu lidí bude Matthew Perry navždy hlavně Chandler Bings přátel, ten, který dokázal jednou poznámkou odlehčit i úplně trapnou situaci a rozesmát vás během pár vteřin. Teď na Netflix míří nový třídílný dokument, který chce ukázat i to, co za touhle známou tváří bylo. Premiéra je naplánovaná na 27. října a v dokumentu se dosud objeví nezveřejněné rodinné fotografie, soukromá videa i vzpomínky jeho sestry a samozřejmě nebudou chybět jeho nejbližší přátelé. Nejen Chandler, nejen boj se závislostí, ale hlavně Matthew Perry tak, jak ho znali lidé, kteří ho měli opravdu rádi. A možná právě to bude na celé sérii to nejsilnější. Připomenout si, že za jednou z nejslavnějších televizních postav byl hlavně někdo, kdo dokázal miliony lidí rozesmát a díky tomu s nimi vlastně zůstal dodnes. Pěkný odpoledne přeju, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what did you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
2: What do you expect to find? Something better than this.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
1: roztočíš. Yeah. Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 14. hodina odbyla, posloucháte Evropu 2. A co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Pojďme na zprávy.
2: Hezké odpoledne. Hygienici o letošních prázdninách zkontrolovali přes 1300 dětských táborů. Ani jeden nemuseli přímo ukončit. Přesto udělili několik pokut za bezmála 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Soud dnes uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi. Ten se přiznal k tomu, že po několika měsíčním týrání polil benzínem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Nepravomocný rozsudek ho uznal vinným i z týrání zvířat, ze znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. Náprava je podle znalců u něj nemožná. S Luckou zamíříme na Strakonicko.
3: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo tento týden stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Přeložka silnice 1/20, která spojuje České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary, patří k nejvíce frekventované na jihu Čech. Stavba potrvá 2 roky a bude stát 818 milionů korun bez DPH. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Policie v Hradci Králové bude ve neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěny budou v okolí stadionu, širším centru města a na příjezdových trasách. Utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D6 se pozor na trase Cheb Karlovy Vary, odstavené nákladní vozidlo je na stém 41,5 kilometru. S nehodou počítejte v Praze v Prosecké, Bohumín hlásí nehodu nákladního vozu v Tovární ulici a opatrnost se vyplatí na Pardubicku. Na silnici 36 u obce Dolní Ředice se srazily 2 vozy.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Převážně oblačno, postupně během odpoledne od jihozápadu se začne vyjasňovat a nakonec by měla převládat spíše skoro jasná obloha. Teploty se drží většinou v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 14. pokračuje Kuba Štěpán.
1: I dnes nás čeká hudební kultovka. Dáme si jeden z velkých hitů 90. let, který zní na první poslech pohodově, ale jeho příběh je mnohem chladnější, než byste čekali. Co to bude? Počkejte si, tady u nás na Evropě 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: V roce 1992 přišli Ace of Base se singlem All That She Wants a právě tahle skladba je vystřelila mezi největší jména devadesátek. V Británii byla kapela jedničkou, v Americe se dostala na místo druhé a výrazný reggae popový zvuk se stal poznávacím znamením celé skupiny. Samotný song přitom není žádná romantická pohoda, je o ženě, která nechce nic vážného, střídá známosti a do vztahu se moc nehrne. Možná i proto má skladba dodnes trochu zvláštní kontrast. Hudebně působí lehce a pohodově, ale příběh, ten příběh pod tím je o dost chladnější. Do kultovky míří Ace of Base. Maximum.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Už celý týden soutěžíme na Evropě 2 a z Hot Peppers Prague o dárkové poukazy v celkové hodnotě 100 000 korun na nákup letenek. Soutěž má ale za sebou dost netradiční cestovní příběh letadla. Nedávno odletala z Prahy do Splitu skupina cestujících, mezi nimi i 8 hostesek, jenže zatímco oni ještě čekali ve VIP salonku, letadlo už se začalo vzdalovat od nástupní stojánky. No a když se zjistilo, že část cestujících zůstala na letišti, letadlo se muselo vrátit, což se nestává tak jako denně, že jo? Hostesky mimochodem za celý zmatek nemohly, ale Hot Peppers z toho vytěžili heslo, které se doslova a do písmene přímo nabízí. Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí. Na rovinu, kdo by si nechtěl prodloužit léto a vyrazit kamkoliv, vypnout, užívat si, dobíjet baterky, denně soutěžíme o voucher na letenky za 20 000. Ptám se, kdo je na druhé straně linky 257 400 888, tady jako v Evropa 2.
1: Ahoj, tady je Eva.
0: Ahoj Evi, ty mluvíš nějako potichu, kde se nacházíš?
1: Já jsem ještě v práci.
0: A šéf je za dveřma?
1: Nevím, je tam tma, já se tam vůbec neobvažuji
0: A co si myslíš, že by ti řekl na to, když by si mu ještě dneska oznámila, šéfe, já to teďka balím a třeba na 14 dní jedu někam k moři?
1: To já myslím, že by mi pustil.
0: Jo, máš hodnýho šéfa.
1: Já mám šéfovou.
0: Šéfovou, no tak to by mohla být dámská jízda, že by si vzala sebou, to si myslím, že by tě určitě pustila. Zas takový kámošky nejste.
1: No, tak jsou jiné a lepší.
0: Evi, seš třetí v pořadí a to znamená, že voucher na letenky v hodnotě 20 000 korun je tvůj a já ti gratuluju. Je to doma. Zajímalo by mě, kterou kámošku by si teďka sebou vzala?
1: Asi tu nejlepší.
0: Jak se jmenuje?
1: Tarta.
0: Tak ještě na závěr, kam voucher poletí, ať máme představu, do jakého koutu České republiky?
1: Poletí do Plzně.
0: Dobře. Tak zdravíme západní Čechy, ty mi ještě vydrž na drátě a doladíme detaily. A já ti gratuluju, Evi, krásný pátek, ahoj.
1: Děkuji moc,
2: díky moc. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 8.

0: Posloucháte Evropu 2. V Austrálii teď policie řeší krádež, u které si člověk říká hlavně jedno, jak se tohle vůbec podařilo udělat nenápadně. S farmy v Queenslandu totiž během několika měsíců zmizelo přibližně 5,5 tisíce ovcí v hodnotě přes 1,7 milionu australských dolarů. Policie teď hledá svědky a zajímá jí hlavně neobvyklý pohyb nákladních aut nebo větší stát v okolí. A právě to je na celém případu to nejlepší, že jo? Ukrást peněženku zvládnete nenápadně. Ukrást 5,5 tisíce ovcí už vyžaduje docela slušnou logistiku, několik aut a hlavně hodně sebevědomý plán. 5,5 tisíce ovcí je zkrátka zvláštní lup. Hlavně teda proto, že vám celou cestu hlasitě potvrzuje, že jste ho opravdu ukradli. No, tak uvidíme, jestli bude mít příběh happy end. Pro dnešek se loučím, Tomáš Zástěra a odpolední show to bude za pár minut. A my se slyšíme o víkendu, vždy od 3 odpoledne. Tak se budu těšit, krásný pátek a mějte se. Ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.
1: Startuje dnešní odpolední show a zprávy po 15. hodině pro nás má Zuzka Kozáková. Hezké odpoledne s Evropou 2.
2: Dobré odpoledne. Skupina 20 senátorů požádala nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, aby její úřad prověřil v případu usmrcení 3leté dívky jejím otcem změnu jeho obvinění z vraždy na opilství. Policie tak podle svého mluvčího učinila na základě znaleckého posudku, podle něhož otec v době činu byl pod vlivem drog a nebyl příčetný. Senátoři doporučili Bradáčové v dopise, aby si kvůli zajištění spravedlivého procesu vyžádala revizní znalecký posudek. Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci byli zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestných činů na Slovensku. Hrozí jim 8leté vězení. S Luckou se podíváme do Hradce Králové.
3: Hradec Králové se dočká přestavby velkého historického náměstí, kterou město chystá téměř 20 let. Začít by mohla nejpozději v roce 2030. Odhadované náklady na obnovu náměstí jsou asi 615 milionů korun. Záměr patří mezi investiční priority magistrátu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání v berlínské hale pro 9 000 diváků začne ve 2015.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196. kilometru se došetřuje nehoda dodávky a nákladního vozu. Dejte pozor i na D55, jedná se o trasu Hulín na Pajedla. Odstavený vůz po nehodě je na 32. kilometru. V Sokolově v Rokycanově ulici se pak došetřuje nehoda třech vozů.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno, postupně však bude převládat skoro jasná obloha a teploty nepřekračují 31 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převážně zataženo a očekáváme, že na většině území bude pršet. Už během dopoledne se to ale začne vylepšovat, srážky ustanou a oblačnost se začne protrhávat. Na teploměrech naměříme od 19 do 23 stupňů, na jižní a jihovýchodní Moravě se teplota může dostat k 25 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a na svém startu je odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A schválně, kolik jste viděli za letošní léto motýlů? Pokud se vám zdá, že málo, tak vám řeknu, proč tomu tak je. Už za chvilku na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud právě někam jedete, vozem tím pádem myslím, nebo třeba i na kole, ale i třeba na motocyklu, asi jste si všimli, za posledních několik let ten silný úbytek hmyzu, já jsem si toho všimnul i na motorce, kdy jsem předtím musel neustále mejt takovýto stínítko, to vlastně to plexisklo. V autě pochopitelně taky, že jo, tam, kdo byl bez ostřikovače, tak jakoby ani nemohl jít dál. A když jste přijeli třeba kolem Kravína, tak jste tam měli okamžitě nalepeno tisíce much. Teďka aktuálně já meju auto od much a tu značku poznávací, že SPZ-ku, jednou za měsíc třeba. Je to vlastně úplně v pohodě a ani tam moc much není. Teďka tady čtu zajímavou zprávu ohledně hmyzu, a to zejména motýlů. Tady totiž píšou, že díky, anebo kvůli spíše, správně řečeno, kvůli změnám klimatu a intenzivnímu zemědělství se motýly přesouvají. Až 80% všech motýlů se někam přesunulo. Otázka zůstává kam. To už tady nepíšou, ale prostě 80% našich motýlů z České republiky se vlivem těchto dvou faktorů odstěhovalo kam si pryč. Je pravda, že moje žena už dlouho taky neřekla, že má ze mě motýlky v bříšku. Asi se taky někam odstěhovali. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím.

0: Evropa 2.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
15: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
16: Jedna noc, která všechno změnila.
15: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
16: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
17: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
19: Zpátky k muzice.

0: Hlásí se studio Evropy 2, tady Tomáš, a mám pro vás tuto zprávu. Manžel skončil ve vězení poté, co použil robotický vysavač, aby odhalil nevěru svojí ženy. Ten robotický vysavač měl kameru, která rozpoznává předměty před vysavačem, aby nežvěknul nějakou fusekli třeba do toho kartáče. A on tady tu kameru použil na to, aby si potvrdil nebo vyvrátil podezření, že mu žena nevěrná. Napojil se na ten robotický vysavač a přes kameru skutečně zjistil, že mu žena nevěrná je. Ale co čert nechtěl, na Tajvanu je pořizování intimních záběrů bez vědomí těch dotyčných trestný čin, takže před soudem vyfásnul 5 měsíců a je rád, že je. No. Každopádně dneska je to komplikovaný, spousta spotřebičů už má v sobě zabudovanou kameru, tak se dá použít spousta takovýchhle věcí, jako vlastně šmírovací zařízení. Teď jsem koukal, že představili novej sonický kartáček, takový ten vibrační, který má v sobě taky kameru, zubní kartáček, prosím vás. Tak až budete, pánové, chtít odhalit nevěru svojí ženy a použijete k tomu vibrační kartáček sonický, možná se o nevěru ani jednat nebude, ale záběry vás možná překvapí. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To je nejlepší rádio na světě.
10: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
12: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
13: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta.cz. Sparta.
0: Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2. 105,5 FM.

0: mámu.
1: Odpolední show Evropa 2. Včera jsem tipoval, že bude máma mluvit o tátovi nebo o Zorce a mluvila skutečně o tátovi. Dneska je 100% tím pádem jistota, že to padne na Zorku. Tak, chudinko malá, připrav se, jdu vytáčet mámu, to se zase něco o sobě dozvíš.
2: Tomáši.
1: Matičko.
2: Čau.
1: Čau.
2: Hele, tak jsem zjistila, nenápadně samozřejmě, od hejdoví, že oni nás tam opravdu neslyšejí.
1: No neslyšej, to víš, že ne, to je daleko, ona to nemá čas, ona říká, že furt pracuje jenom.
2: Prosím tě, jak ona furt pracuje, dělá 2 hodiny denně.
1: No tak,
2: no,
1: je pravda, že jako? Já tady dřu o hodně víc, a tady já pracuji 3 hodiny denně, no.
2: To bez zesporu, hele, no. Ale víš co, já do toho nechci prostě šťourat. Mně to je jedno, ať si každý kouká, na co si kouká, ale já si prostě myslím, že jít na rande přes tu hejdovou, přes jiný pořád, je jako objednací kabelku s Temu a čekat, že přijde Louis Vuitton.
1: No jo, a tak tam jsou ale hezký lidi, co jako se nějak párujou, ne? To jako to zase nemůžeš takhle brát.
2: No jo, ale hezký lidi, prosím tě. Ty jsi hezký, ty jsi to tam měl moderovat hlavně. Ona tam má celou svoji rodinu zadarmo gratis.
1: To je pravda.
2: Takže kdyby ty jsi uváděl nějaký takový, kde taky prostě samozřejmě lepší pořád, někde daleko, tak bys si mě tam mohl vzít sebou, no taky zadarmo.
1: Hele, uděláme to takhle. Ať to moderuje Zorka, ale ať tam vezme celý zbytek mojí rodiny. Na celou dobu.
2: No přesně tak, tady si hraje na to, jaká jsme jedna velká rodina a já tady sedím na prdeli doma a ona si tam koupe v Karibíku.
1: No, hele, já jí to okamžitě tam posílám, matko, ať se o tebe postará na ty 2 měsíce. Už se zbal, prosím tě, letí to podle mě v sobotu, takže zítra letíš, jo? Čau, es.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
4: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do Road Movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
5: Jebena, to byla pantofla z Turecka!
4: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
6: Víte, já docela pospíchám.
7: To je zajímavé. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
4: Její

0: Váš sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
1: Kam jedeš? Ano.
2: Do Berlína.
0: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
1: Většinou holka na prvním rande o svých rodičích nevypráví.
2: Tohle je rande?
1: Je. Jo, máš kytku.
0: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci o ní projeví zájem Alice. Pravý opak Edy.
1: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
2: Neznamená.
0: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
9: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
7: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Spartadětem.cz. Sparta. Tečka. Držíme ti flek i v Kutné Hoře. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Odpolední show pokračuje i po 16. hodině. Teď už ale zprávy a s nimi Zuzka Kozáková. Hezké odpoledne, Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Dnes to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil však, o jaká opatření jde. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. Společnost Cream chtěla, co by majitel objektu část vyhořelé budovy zachovat. To ale nakonec možné není. Lucka nás vezme do Českých Budějovic.
3: Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice postihuje v Česku až 40 tisíc lidí ročně. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla halová mistryně světa v nahrávce pro média, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D2 pozor na nehodu, na trase Lanžhot Brno na 3. kilometru se srazila dodávka s osobním vozem. V Praze v Bubenečském tunelu máme odstavený vůz, takže projíždějte opatrně a v Praze počítejte s nehodou v Diskařské ulici, srazily se tu dva vozy. Na Domažlicku opatrně

0: nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně většinou skoro jasno s teplotami do 31 stupňů. Zítra ráno bude převážně zataženo a očekáváme, že bude pršet. Už v průběhu dopoledne se to ale vylepší, srážky začnou ustávat a vyjasní se. Teploty očekáváme ty nejvyšší v rozmezí od 19 do 23 stupňů. Na jižní a jihovýchodní Moravě to místy může být 25 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
2: Stal se vám na vaší svatbě nějaký extrém? Pokud ne, tak za chvilku příběh jednoho páru, který zažil skutečně velmi zajímavou svatbu.

Hezké odpoledne, odpolední show Evropa 2, Tomáš. Já, když si vzpomenu na mou svatbu před rokem a něco, tak tam byl extrémní zejména mráz přes noc, bylo asi minus 2, takže někteří svatební hosté na tom nebyli úplně nejlépe. Každopádně, protože jsme byli na táboře, kde jsme se brali, že v Prachovských skalách, každopádně nás překonali a trumfli tady dva lidi, kteří se brali, muž a žena na Filipínách. Oni měli svůj velký den naplánovaný v kostele, jak to tak asi na Filipínách chodí, a bohužel se stala situace, kdy hodně pršelo a celý kostel zaplavila voda. A to zhruba do půl stehen, přátelé. To nebylo jako nějaká loužička nebo vlhká podlaha. To bylo fakt do půl stehen pořádná povodeň, takový ty hnědý bahnitý vody. No oni si řekli, že tohle to nepřekazí jejich lásku, jejich svatební den. A normálně se v tom kostele vzali, takže ta nevěsta se v těch bílejch šatech brodí opravdu těch půlky stehen tím kostelem, tou uličkou za svým drahým, který stojí už na té lehce vyvýšené platformě. Jo. Já si říkám, kolik vlastně potřebuji ještě různých jako znaků a takových jako zjevení a různých věcí, než zjistí, že to třeba není dobrý nápad ta svatba. Kolik potřebujou takovýhle upozornění. Leda, že by se ten týpek jmenoval Noé. To bych pak pochopil, že do toho i tak šel. Evropa 2.

0: Still, and I'm here with Europe too.
1: Ahoj, Tim Hartley, with Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hvězda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát...
14: plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Evropa 2 s vámi, odpolední show Jak by smet. Máme tady umělecký okénko tentokrát, jedná se o obraz umělce Banksyho, který ho možná znáte. To je ten, jak byl teďka nedávno nějak zatčený za to, že kreslí po těch barácích a tak dále. On jednou prodal obraz v roce 2018 do aukce a v aukci se ten obraz dražil. Byl to obraz takový docela známý, taková ta holka s tím balonkem, myslím, že tam byla ve tvaru srdíčka. A ten obraz byl normálně v rámu, takovým masivním, zlatým, a prodávali ho na aukční síni v Londýně. Za 1,4 milionů ho někdo vydražil. A v momentě, když se přiklepl tím kladívkem, že ten obraz někdo vydražil, tak ten obraz, to plátno nebo ten papír, na kterém to bylo nakreslený v tom rámu, začal projíždět tím rámem a v tom rámu, přátelé, byla skartovačka a ten obraz vlastně zůstal viset jako cáry papíru dole a skartoval se sám. Bylo to jako umělecký dílo, že vlastně nikdo to nevěděl, že v tom rámu je ten mechanismus. A ten mechanismus čekal na dálkový asi jako spuštění, pochopitelně. A v momentě, když se to odkleplo skutečně, tak se ten obraz sám zničil. No ale tak, jak to tak bývá u takovýchhle děl, jak tam zůstal viset ty cáry toho papíru, tak to vlastně bylo braný za další umělecký dílo a později se vydražilo za 18,6 milionů liber. Takže o poznání o 16x víc, než původně stálo. Jo. Takže vlastně zajímavý. Obraz, který se sám zničil a měl potom ještě větší hodnotu jako zničený. Já doufám, že to tak funguje i s bytama, protože já jsem zrekonstruoval byt, měl docela velkou cenu tím pádem a teď mi ho děti postupně ničej. Tak schválně, za kolik ho prodám za 10-15 let. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Branka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
10: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na maximum.
11: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Evropa 2 odpolední show. Čtu tady investici města Amsterdam do zajímavé věci. 2,5 milionu korun v přepočtu, tedy zhruba 100 tisíc euro, chtějí investovat tamní radní do instalace malých schůdků různě v těch jejich zatopených kanálech, že jo, který jsou v centru Amsterdamu. Kvůli čemu to je, asi jste si jako první možná rozpomněli na vaši návštěvu v Amstru, kdy tam pravděpodobně vždycky někdo spadne z těch turistů ožralých a zhulených, že jo. Já když jsem tam byl, tak jsem taky viděl, jak někdo chtěl nalézt na tu lodičku z takového můstku a nějak to nedal a potom tam plaval v tom kanále a hledal schůdky. Ne, tak ty schůdky nejsou pro lidi, prosím vás, to je dobrý, ty ať si nějak poraděj. Ty jsou prostě jenom, jak říkám, pod vlivem drog různých omamných jedů, tak ať to nějak zvládnou. Má to být pro malá zvířata, zejména pak kočky. Tady píšou, že několik desítek nebo jednotek koček utonulo právě v centru Amsterdamu po tom, co spadly do kanálu a nedokázali se dostat ven. Oni totiž dokážou plavat, kočky tady píšou, to víme, ale ta nasáklá srst těžká a to, jak hledají to místo, kde by vylezli, tak to je potom časem vyčerpá. Takže investují 2,5 milionu korun do takových malých skutků, které budou dávat po nějakých x stovkách metrů asi, no. Jestli není lepší investovat pár tisíc korun do hodin plavání pro kočky, aby měli lepší vytrvalost a neplavali jenom čubu. Možná by to bylo levnější. Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Sponzor Časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.
1: 17. hodina a další zprávy má připravený Zuzka Kozáková, tak hezké odpoledne s námi s Evropou 2.
2: Vítejte u zpráv. Hygienici o letošních prázdninách zkontrolovali přes 1300 dětských táborů. Ani jeden nemuseli přímo ukončit. Přesto udělili několik pokut za bezmála 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Soud dnes uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi. Ten se přiznal k tomu, že po několika měsíčním týrání polil benzínem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Nepravomocný rozsudek ho uznal vinným i z týrání zvířat, ze znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrobování nezletilé dívky. Náprava je podle znalců u něj nemožná. S Luckou zamíříme na Strakonicko.
3: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo tento týden stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Přeložka silnice 1/20, která spojuje České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary, patří k nejvíce frekventované na jihu Čech. Stavba potrvá 2 roky a bude stát 818 milionů korun bez DPH. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěny budou v okolí stadionu, širším centru města a na příjezdových trasách. Utkání na Malšovickém stadionu začne v neděli v 18 hodin.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D2 pozor na trase Lanžhot Brno. Na 13. kilometru máme sraženou zvěř. V Praze v Plzeňské došlo ke střetu osobního vozu a tramvaje. Na Plzeňskou v Klumčanech v Komenského ulici se srazil nákladní vůz osobním. V tomto případě v místě zasahují záchranné služky.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou skoro jasno s teplotami do 31 stupňů a víkend začne převážně zataženou oblohou. V průběhu zítřejšího dopoledne bude i pršet, postupně však srážky ustanou a nakonec by mohlo být polojasno. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 19 až 23 stupni. Na jižní a jihovýchodní Moravě se teplota může dostat k 25. Ode mě je to vše, vyladíte páteční Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A dlouho jsme se nebavili o tom, jak jsme my jako lidé tady na planetě Zemi vlastně vznikli. Je tu nová teorie, za chvilku ji rozeberu tady na Evropě 2. Buďte u toho se mnou, hezké odpoledne.
0: Evropa 2.

0: dopolední show Evropa 2 a vědecké okénko, tentokrát z vesmíru, z kosmu. Já nevím, jestli ta zpráva je pravdivá, já to nebudu ani ověřovat, prostě tomu pojďme věřit. Vědci údajně našli 2 miliardy let starý meteorit, což není asi nic neobvyklého, to se děje, který přiletl na Zemi, pochopitelně, ale v tom meteoritu, a tam je ta šokující věc, našli pozůstatky lidské DNA, sekvenci té šroubovice, která by odpovídala skutečně nějakému lidskému druhu. Takže ta teorie se rozvíjí tak i nadále, což vám je asi jasný, že je možný, že život nevznikl na planetě Zemi jako takový, ale že jsem byl zavlečen z jiné planety. To je taková ta teorie nějaký panspermie, nebo jak se to jmenuje, že jo? Že vlastně tady to nezačalo tím, jak se tady vytvářela atmosféra, voda a tak dále, že to tady nezačalo úplně takhle, ty lidi zejména, ale že jsem prostě byli dovlečený nějakou panspermí, která jsem přilítla na nějakém šutru, jo? Uchodem, panspermie, to je moc hezký, to zní jak nějaký hrdina nějaký knížky, nebo pohádky, panspermie. Možná by to byl hrdina 50. stínu šedi. Bičík už k tomu má. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Zpátky k muzice.

0: odpolední show Evropa 2. Včera jsem typoval, že bude máma mluvit o tátovi nebo o Zorce a mluvila skutečně o tátovi. Dneska je 100% tím pádem jistota, že to padne na Zorku. Tak, chudinko malá, připrav se, jdu vytáčet mámu, to se zase něco o sobě dozvíš.
1: Tomáši.
0: Matičko.
1: Čau.
0: Čau.
1: Hele, tak jsem zjistila, nenápadně samozřejmě, od hejdoví, no, že oni nás tam opravdu neslyšejí.
0: No neslyšej, to víš, že ne, to je daleko, ona to nemá čas, ona říká, že furt pracuje jenom.
1: Prosím tě, jak ona furt pracuje, dělá 2 hodiny denně.
0: No tak,
1: no,
0: je pravda, že jako? Já tady dřu o hodně víc, a tady já pracuji 3 hodiny denně, no.
1: To bezesporu, hele, no, ale víš co, já do toho nechci prostě šťourat. Mně to je jedno, ať si každý kouká, na co si kouká, ale já si prostě myslím, že jít na rande přes tu hejdovou, přes jiný pořád, je jako objednat si kabelku z Temu a čekat, že přijde Louis Vuitton.
0: No jo, a tak tam jsou ale hezký lidi, jako se nějak párujou, ne? To jako to zase nemůžeš takhle brát.
1: No jo, ale hezký lidi, prosím tě. Ty jsi hezký, ty jsi to tam měl moderovat hlavně. Ona tam má celou svoji rodinu zadarmo gratis.
0: To je pravda.
1: Takže kdyby ty jsi uváděl nějaký takový, kde taky prostě samozřejmě lepší pořád, někde daleko, tak bys si mě tam mohl vzít sebou, no taky já, zadarmo.
0: Hele, uděláme to takhle. Ať to moderuje Zorka, ale ať tam vezme celý zbytek mojí rodiny. Na celou dobu.
1: No přesně tak, tady si hraje na to, jaká jsme jedna velká rodina a já tady sedím na prdeli doma a ona si dáme koupe v Karibíku.
0: No hele, já jí to okamžitě tam posílám, matko, ať se o tebe postará na ty 2 měsíce. Už se zbal, prosím tě, letí to podle mě v sobotu, takže zítra letíš, jo? Čau, es.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
0: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva, vstup je zdarma. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
0: Na Evropě 2. Držíme ti flek i v Kladně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Dostali jsme se až na samotný závěr odpolední show tady na Evropě 2 a závěr celkový tohoto týdne. Pro mě například velmi zajímavého týdne, protože je to opět první týden od odjezdu Zorky Hejdové, který jsem zvládnul, a těch týdnů mě čeká ještě, počkejte, kolik jich vlastně ještě bude, zhruba 7 nebo 8. Takže pro mě to je zajímavá zkušenost, když Zorka odjede a jsem zvyklý pracovat v rádiu v podstatě pořád jenom ve dvojici, tak je to najednou takový jako jiný. To je jako kdybyste hráli beach volejbal a jeden vypadnul a musíte si přijmout, nahrát si na smeč, ještě zasmečovat a pak se sami zaradovat a sami se sebou si plácnout. Přes zadek ideálně. Takže takhle asi si připadám, když moderuji po dlouhé době odpolední show sám. Každopádně díky za to, že jste trpěliví a že jste stále se mnou. Snad to bude příští týden ještě o poznání lepší. Mějte se, těším se na vás, užijte víkendu, hlavně všechno ať je v pořádku a v pohodě. Mějte se, Tomáš sloučí, v pondělí, ahoj.
1: Evropa 2, 8 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM. Maximum 3 muziky.

0: Tohle je Lenny, minutu po 18. hodině, posloucháte Evropu 2.
1: Sponzor časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.
0: Za chvíli odstartujeme Večer na maximum. Teď už je připravena Zuzka Kozáková a na Evropě 2 servírujeme zprávy.
2: Dobrý podvečer. Skupina 20 senátorů požádala nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, aby její úřad prověřil v případu usmrcení 3leté dívky jejím otcem změnu jeho obvinění z vraždy na opilství. Policie tak podle svého mluvčího učinila na základě znaleckého posudku, podle něhož otec v době činu byl pod vlivem drog a nebyl příčetný. Senátoři doporučili Bradáčové v dopise, aby se kvůli zajištění spravedlivého procesu vyžádala revizní znalecký posudek. Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci byli zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestných činů na Slovensku. Hrozí jim 8leté vězení. S Luckou se podíváme do Hradce Králové.
3: Hradec Králové se dočká přestavby velkého historického náměstí, kterou město chystá téměř 20 let. Začít by mohla nejpozději v roce 2030. Odhadované náklady na obnovu náměstí jsou asi 615 milionů korun. Záměr patří mezi investiční priority magistrátu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na svět Světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání v berlínské hale pro 9 000 diváků začne ve 2015.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 68. kilometru máme na krajnici odstavené vozidlo, pravděpodobně kvůli defektu. V Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici se srazily dva vozy. S nehodou nákladního vozu počítejte ve Strakonicích v Písecké ulici a komplikace jsou v Holešově na Kroměřížsku. Tady osobní vůz srazil chodce na náměstí doktora Edvarda Beneše.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně skoro jasno s teplotami do 31 stupňů Celsia. Zítra ráno počítejte s tím, že bude převážně zataženo, na většině území s deštěm či přeháňkami. Už během dopoledne srážky začnou ustávat a nakonec by se mohlo i vyjasnit. Teploty se mohou dostat až k 25 stupňům Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a na svém startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: A je to tady plné obsazení, začínáme.
4: Začíná páteční Večer na maximum, my jsme se těšili, tak začínáme.
0: Řekni to ještě jednou.
4: Páteční!
0: Yeah.

0: 4. září, pátek, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Jsme rádi, že ten dnešní večer trávíte právě s námi, že s námi vstoupíte do víkendu, který by mohl být povedený, aspoň co se počasí týče.
0: Máš informace?
1: No hezky má být, hezky.
0: Jo, super. Hezky. Tak to probereme. Já mám dvě takové technické věci, protože byl uveden na trh zubní kartáček, který má dokonce i kameru a ukáže ti, jestli máš nebo nemáš čistý zuby. Případně, když už to máš kás, tak se můžeš aspoň pořádně podívat, jak to vypadá. A potom taky, myslím, že to je hlavně tvoje parketa, já totiž jsem na druhém břehu, ale první skládací iPhone už skoro spatřil světlo světa.
1: No jo.
0: Tak tomu se taky budeme věnovat, ne?
1: Hurá, hurá. Ale budeme se věnovat taky písničkám na přání 257-400-888. No a za chvilku nás svou návštěvou poctí Petr Švancara.
0: Jo, mám takový zajímavý téma, který se týká mražení a toho, co zmražené tělo všechno dokáže vydržet a proč se lidi nechají zmrazit.
1: Tak rubrika Žádný švanci za chvilku na Evropě 2. 18 až 20.

0: šanci na Evropě 2.
1: Je to tady páteční večer na Maximum Evropě 2 a taky Švanci.
2: Přeju krásné pátek všem.
3: Už mám tady mrazivé téma. Aktuálně to vypadá, že přes 500 lidí se nechalo zamrazit do kryokomory a čekají, až bude svět lepší a pak se nechají rozmrazit.
2: Nikdy bych to neudělal. Do kryokomory chodím, ale tam se chodí asi na 4 minuty, jako to jsou takový dvě etapy.
3: Zdraví, otužování.
2: Jasně, jasně. Jsou taky dvě etapy. A chodím, a vlastně si to nedokážu představit, oni je musí předtím nějak uspat, že to jako je nepříjemný, takže to jako tohle si nedokážu
3: tak to
2: představit.
3: Určitě.
2: A oni se jako zmrazijo a až bude jako lepší, co bude lepší jako?
3: Normálně sci-fi, až bude svět lepší, nebo třeba jsou nemocní a až se vynalezne lék na jejich nemoc, tak je rozmrazí a proberou se.
2: To bych ještě chápal. No.
1: A nebo Švanci, ty se necháš zmrazit a řekneš, rozmrazíte mě, až zbrojovka Brno vyhraje titul.
2: Tak to už se blíží.
3: Jo,
2: já jsem úplně připravený.
3: 5 000 let v ledu.
2: Jsi svíňavo.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Kdo odpálí páteční večer na maximum, 6:45, Petr Ondra, halo, kdo tam? No.
0: Halo, počujeme se, tu Europa 2.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: No jo, to je signál, halo, kdo tam?
2: Denisa.
0: Tak Denčo, co chceš zahrát?
2: Timber.
0: Dobře, dobře, to jsem dlouho neslyšel. Chceš to někomu věnovat?
2: Jo, kamarádce z volejbalu Marušce.
0: Super. Máte o víkendu teď nějaký zápas?
2: Ne.
0: Ne, a míváte zápasy?
2: Jo.
0: Jo, ale no. Někdy jindy, dobře, rozumím.
1: A kdy zhruba? Ať se můžem těšit.
2: Jednou za měsíc.
1: No, jednou za měsíc.
0: Petr se přijede podívat.
1: Já přijedu. Tak díky moc, rozjela to sympaticky a pouštíme. Ahoj.
2: Děkuju.
0: Čau.
1: Ahoj.

0: Hezký páteční večer vám přeje Evropa 2.
1: Mám tady zajímavé téma, a to sice téma peníze. A kolik musí mít člověk našetřeno, aby mohl do předčasného důchodu a byl vlastně úplně vysmátej a tady teda konkrétně píšou, mohl říct šéfovi papa.
0: Do předčasného důchodu, tak to se chodí, já nevím, třeba v 61, 62.
1: Tady je to počítáno, jakože kolik peněz musíš mít našetřeno, aby si mohl odejít plus minus ve 40.
0: To je hodně předčasný důchod.
1: To se nás ale týká, to je zajímavý.
0: Ale jak byla by to frajeřina si ve 40 letech říkat, já jsem důchodce. Jsem 40-letý důchodce.
1: Prostě pobírám rentičku. Kolik musíš mít našetřeno, abys to různě zainvestoval a chodilo ti něco zpátky a zároveň si měl dost na živobytí a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jednak je potřeba říct, že to je vlastně strašně individuální a že těžko říct, jestli by třeba ta částka, kterou za chvilku řeknu, tobě stačila, ale mně třeba ne. A nebo opačně. Mm-hmm. Víš, to se asi chápeme.
0: Já to si řekl správně.
1: Ale tak nějak jako průměrně je tady napsáno, že aby si mohl ve 40 do důchodu, respektive aby si mohl říct šéfovi pápa, tak musíš mít našetřeno...
0: No, to jsou desítky milionů.
1: Správně.
0: No, třeba 80.
1: Ne.
0: 60.
1: Ne.
0: 20.
1: Víc?
0: 30?
1: 27 milionů 400 tisíc cca.
0: 27 milionů 400 tisíc. Hmm. No dobrý, tak mě bude 40 za dva roky.
1: To máš co dělat.
0: To mám ještě.
1: Očkej, ale docela dobrá myšlenka tady je. Největší chybou, kterou v životě můžete udělat je spořit až příliš. Že jsou lidi, kteří jako v rámci toho života tak moc spoří, že pak přijde ten důchod a zjistí, že mají naspořeno tolik, že to ani nestihnou utratit.
0: Tak a to by si ty měl nechat vytetovat na čelo. Utrácej víc.
1: Tak počkej, ale teď fakt, ty si to řekl moudře, já jsem se v tom našel.
0: No.
1: Ale já to nedokážu jinak. Mám teď nám dvou objednat večeři? Takhle jsi mě vyhecoval.
0: Tak já doufal, že objednáš aspoň zájezd do Egypta a ty jenom večeři. Ty vole. To je slabý.
1: Zas neblázni.
0: Jedem do Egypta.
1: Musím nějak začít.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Každou středu večer si na Evropě.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Zpátky k muzice.

0: Za 5:30, 18:25, tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Pojďme znovu na telefon, rádi vám dáme prostor, abyste si vybrali song na přání.
0: Evropa 2, halo, kdo se dovolal?
2: No to není možný, Michal, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Nazdár, co ti můžem zahrát?
2: Já to už minulej týden, ano. A ono to vypadlo, já jel z dovolený a nějaký problém prostě na drátě a nedokecali jsme to.
1: No tak pojď, rychle povídej.
0: Rychle.
2: Kelumaskota, cokoliv.
1: Kelumaskota, jo, už rozumíme. A pro koho to bude?
2: Pro manželku, pro mýho miláčka, malýho, tříletýho Míšu. To je asi všechno.
1: Pro manželku a pro malýho miláčka. Vidíš, už nám ten signál zase slábne, my tě moc neslyšíme. Ale to hlavní jsme si řekli, tak nám ještě pověz, co plánujete na víkend.
2: Na víkend plánujeme pracovat. Máme malou kavárničku, takže pracovat.
0: Je to sympatický.
1: No počkej, a kde máte, v jakém městě?
0: Pojď, udělej si reklamu.
2: V Radejčíně, Radejčínská kolotočka, super zmrzka, super kavčo. Budeme rádi, když někdo dorazí.
0: No pozor, to nás zajímá. My tady máme kávovar v rádiu a dneska nám tam zapli javorovo lísko oříškové latte. Jakože už podzimní kafe, jestli něco takového chystáte.
2: Hele, podzimní kafe určitě chystáme. My jedeme teda hodně ve výběrový kávy, takže my si potrebujeme na takovýto čistý kavčo bez příchuti, ale umíme i příchuťový.
1: No, to děláte dobře. Já třeba na ty příchutě taky nejsem.
0: Hele, to byste ze mě měli velkou radost.
2: Tak kluci, až budete mít cestu kolem Radejčína, určitě zastavte.
1: Prosím tě, řekni nám, kde to je, nějaký větší město poblíž.
2: Ústí nad Labem.
1: Aha, dobře.
0: Pozor, tak zítra jdu do Teplic, kamaráde. Zítra mám akci v Teplicích, tak mě čekejte,
2: ale
0: jo?
2: Teplice 12 kilometrů, čekáme jak na drátě.
0: No, super. A nebo kdyby teoreticky, tak se za mnou v těch Teplicích zastavte.
2: Makáme, musíme pracovat.
1: Makejte, tak jasně. Ať vám to jde hezky.
2: Ale budeme doufat, že dorazíte.

0: Mind. Zdravíme do Radejčína, ale i všude tam, kde teď v pátek posloucháte Večer na Maximum u nás na Evropě 2.
1: A jestli ještě nevíte, co dělat o víkendu, já pro vás mám tip. Dobře se oblékněte, nastříkejte na sebe nějaký repelent proti klíšťatům a vyrazte do lesa na houby.
0: Rostou.
1: Konečně začínají růst, říká to dokonce Český hydrometeorologický ústav. Hydrometeorologický ústav, já ti to zopakuju.
0: To je krásně to řek.
1: Který vyloženě k tomu vybízí. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Rostou.
0: Ty bláho, já se těším. Mně se totiž teďka moc stejská pod srdce, protože dcerka je pryč s babičkou a s dědou. Takže teď si vlastně všechny scénáře v hlavě tak nějak přehrávám, že bych jí vzal za ruku a šli bychom na houby a ona by ještě nepoznala teď. Ale do budoucna, že by mě to bavilo. Já bych kvůli ní ty houby i začal jíst.
1: Ona by kousla do mochomůrky, pak byste jeli do nemocnice.
0: Je, to by byl víkend.
1: No, tak prosím vás, dávejte pozor, vyrazte na huby, ale mochomůrky nevrat.
0: Jo. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Aleso a One Republic. Aleso a One Republic.

0: Karpatia. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
4: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.

0: Nico Wilhelm, Erasmus, Evropa 2, Večer na Maximum a my už chystáme song za trest.
1: Naposledy v tomto týdnu můžete potrestat někoho, kdo vás naštval.
0: Je to vlastně svým způsobem milník, protože uzavíráme první týden nového školního roku.
1: Takže může to být stále ještě třeba pro paní učitelku nebo pro spolužáky. Je to čistě na vás.
0: Nebo, že třeba nějaká prázdninová láska. Na začátku prázdnin to vypadalo fantasticky. V průběhu prázdnin stejně tak. Na konci prázdnin jste si říkali, no tak to bude navždy. Bum, první prázdninový týden a je po lásce.
1: I to může být. Tak jestli tak. Máte něco podobného, berte telefony, vytáčejte 257 400 888 a nechte někomu zahrát song za trest na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Halo, kdo je na drátě a kdo bude trestat dneska v pátek 4. září?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Slyšeli jsme tam nějaký poradní šepot, ale na drátě je kdo?
2: Ema Čadilová.
1: Ahoj, Emi.
0: Pro koho bude song za trest?
2: Pro moji paní učitelku.
0: A proč?
2: Protože ona nám jako nedovolí mobily ve třídě, ale potom jako máme ještě jednu učitelku a ta nám úplně v pohodě dovolí ty mobily.
0: A ty chceš trestat tu, která vám to nedovolí?
2: Jo. Hmm.
1: Dobře, a proč ve škole potřebuješ telefon?
2: No, třeba prostě kámoška dává třeba někdy storíčka, tak aby se mi viděla.
1: No, tak je uvidíš po škole.
2: No, anebo aby jsem se nenudila při, jako během přestávky.
0: Jo, počkej, to se nevztahuje jenom na hodinu vyučování, ale i na přestávku.
2: Jo.
1: No počkej, ale jak vám to může zakázat o přestávce?
0: No, spíš mě jako zajímá, jedna vám to dovolí a jak to může druhá zakázat?
2: No, když máme jako naši paní učitelku, tak nám to jako nikdy nedovolí a když někdy, když je ta druhá učitelka, tak nám to jako dovolí.
0: Dobře.
1: Musím říct, že to je teda bramboračka.
0: Dobře.
1: No počkej, takže ty nemáš telefon a někdy se nudíš o přestávce. Kdyby jsi ten telefon měla, tak by ses nenudila.
2: Jo.
1: Mám takový vylepšovák. Už jsi si nikdy povídala s kámošema ve třídě?
2: No, my třeba scrollujeme na TikToku a přitom se jako povídáme.
1: A co kdybyste si prostě povídali a neměli jste ten brain rot, nebo jak se tomu říká, jako vymejvač toho mozku, jak to tam prostě jako scrollujete, že byste prostě seděli a kecali. Teď teda mluvím jako nějaký staromilec, jo, ale ptám se.
2: No, ono to je jako, my většinou se nevíme, o čem povídat, protože někdy holky třeba chybí a nemáme se s nikým bavit, tak většinou scrollujeme, nebo když jako nám to dovolí ta druhá učitelka.
0: Mm-hmm. OK. My tomu rozumíme, nebo rozumíme, chápem tvůj pohled na věc, tak?
1: Že?
0: A můžeš paní učitelce, která vám to zakazuje, něco vzkázat takhle na víkend, pojď.
2: No, ať nám ty mobil prostě dovoluje. Song
1: za trest. Znova opakuju, budu znít jako staromilec, možná mě nebudete mít rádi, ale já fandím tý učitelce, co to zakazuje.
0: Tohle by bylo na dlouhou debatu. Každopádně tady je song za trest, tematicky telefon Lady Gaga a Beyoncé. Hello.

0: Tohle je dobrý. Dlouho jsme to neslyšeli. Lady Gaga, Beyoncé, Telefon, dnešní song za trest na Evropě 2.
1: Vybrala to naše mladá posluchačka, nebo respektive chtěla to zahrát pro paní učitelku, která jim ve škole zakazuje telefony. A to nejenom během vyučování, ale i během přestávky.
0: No a vlastně poenta je, že jedna paní učitelka to zakazuje celkem striktně a ta druhá to povoluje. Vlastně možná ta debata nemá být o tom, jestli jo nebo ne, ale proč jedna jo a ta druhá ne.
1: Já bych řekl, že pan ředitel by si tam měl udělat pořádek v tom sboru.
0: Ale pojďme říct takový to moudro, který se týká telefonu, že prostě občas, když ten telefon odložíte, přestanete scrollovat, tak zjistíte, že manželka, děti a obecně rodina, rodiče, že to jsou celkem fajn lidi.
1: A víte, kde se telefony nesmí používat?
0: No,
1: v kině.
0: Ano, tak tady jsou novinky v kinech a jeden horor.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Welcome to Spider Island. Spider Island, do not even jump, that shit sticks.
4: Za námětem britské hororové komedie Osm nohou a milion followerů stojí režisér Christopher Smith. Ten si mezi fanoušky tohoto žánru udělal slušné jméno díky svému klaustrofobickému debitu Metro nebo časové smyčce s názvem Triangle.
5: What's going on, guys? Wow, it is a beautiful tropical paradise.
4: Příběh se odehrává v nově otevřeném hotelovém rezortu na odlehlém tropickém ostrově. Právě sem dorazí skupina slavných VIP influencerů z celého světa, aby luxusní destinaci pomohli zpropagovat.
6: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
4: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatele.
7: Spiders will only attack you if they feel threatened. Do not.
4: Ve starostné natáčení storíček a lovení lajků u bazénu tak vystřídá čistokrevný teror.
8: If we stay here, we will die.
4: Ačkoliv se film odehrává na fiktivním opuštěném tropickém ostrově zamořeném pavouky, veškeré natáčení probíhalo v reálných exteriérech a luxusních rezortech na africkém ostrově Mauritius. Vedle klasických herců se ve snímku objeví také skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. Osm. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Rádio. Sponzor Časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
1: Je přesně 7 hodin, posloucháte páteční večer na Maximum s Ondrou a s Petrem.

0: I po 19. hodině ladíte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: Akorát si tady čtu o novém iPhoneu, který by měl vyjít. Je teda pravda, že já jsem na druhém břehu, ale vlastně mě to trošku zajímá, protože skládací telefony vlastně už vyrábí úplně všichni, kromě Jabka. A teď s tím teda přichází i Jabko a spekuluje se o ceně a o názvu. To jsou asi dva největší body, které se aktuálně řeší.
0: A je to teda vlastně displej, který se dá nohnout do takzvaného Včka.
1: Takhle, ve světě jablek novinka,
0: ano.
1: V tom světě, který normálně žijeme, už to funguje třeba 5 let.
0: Ano.
1: No tak Apple se k tomu dostal teda teď a řeší se, jestli se bude jmenovat iPhone Ultra nebo iPhone Fold, nebo jak se vlastně bude jmenovat. Pak tady píšou, cena jako za ojetinu, že to bude stát zhruba 2000 až 2500 dolarů údajně.
0: 2500 dolarů?
1: No.
0: Aha.
1: Což jsou teda, když si to přepočítáte, to jsou teda prachy, tyjo, za to.
0: To je přes 50 tisíc českých,
1: no,
0: bych řekl.
1: No. Pak tady taky píšou, že bude samozřejmě tenkej a tak dále, ale že mu ubyde zřejmě teleobjektiv, takže bude mít o jeden foťáček míň, než má Pro Maxko. A pak se tady taky řeší, že nebude mít Face ID. Že bude mít zpátky takovej ten dotyk, to mačkátko.
0: Otisk prstu.
1: Jak se tomu říkalo u
0: vás? Otisk prstu, Touch ID.
1: Jo, Touch ID. No, že bude mít zpátky Touch ID. A premiéra 9. září. Ještě si pořád můžeme na to počkat. Už jsou i sázkovky, který na jméno, na cenu a tak dále vypisujou sázky, takže teoreticky můžete i nějaký prachy vyhrát a ušetřit při nákupu, no, třeba.
0: No, vidíš to.
1: No.
0: Véčko.
1: Véčko 9. září. 18 až 20.

0: 7-7, Jindříškám jenom to nejlepší k svátku, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Na Instagramu jsem narazil na přehled zajímavých filmů, které by měly vyjít příští rok 2027. Hmm. Ty jsi velký milovník filmů, takže by tě něco z toho mohlo zaujmout.
0: No pojďme si říct, že letošní rok, teda to soužně, a to nás ještě pořád čeká podívaná typu nový Avengers. Hmm. Hmm. A ještě před Vánocema, co to tam sakra bylo, jak jsme se to... Jo, třetí Duna.
1: No vidíš to. To bude ještě letos, 2026, ale v roce 2027, ty to možná budeš znát, já třeba polovinu z těch filmů nevím, jo?
0: Tak zkus.
1: Narnia, The Magician's Nephew, nová Narnie.
0: Jakože nová Narnie,
1: to jasně. To by mělo být v únoru, na začátku roku. Taky novej Sonic, The Hedgehog, 4.
0: Jo, Sonic, prostě, no. Klasický, Sega.
1: Březen. Legenda Zeldy, nevím, jestli znáš.
0: No to je taky původně hra. Na no, Nintendo zase.
1: Tak to bude v dubnu Legenda Zeldy.
0: Fakt?
1: Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Něco nového o Spider-Manovi, k tomu je takový obrázek.
0: Jo, jenomže tohle to je animák.
1: No?
0: To byl Spider-Man paralelní světy. Mimochodem docela úspěšný animák. A tohle to je teda pokračování zřejmě. Hmm.
1: V květnu, a to by tě mohlo zajímat, by měl být v kinech film Star Wars Starfighter.
0: OK.
1: Starfighter.
0: Jasně.
1: No. Měla by být pětka Shreka. V červnu, takhle na vízo, novej Shrek.
0: To jenom mimochodem, teď jsem se nějak nudil a klepnul jsem a pustil jsem si jedničku Shreka. Já to mám v hlavě jako geniální animák. Ty bláho, no ten čas se na tom teda to podepsal. Jo.
1: A mám tady ještě 4 podle mě bomby, 4 filmy v roce 2027. V červenci Man of Tomorrow, neboli Superman.
0: OK, ano. Jasně.
1: Druhá pecka, film o Minecraftu, neboli Minecraft Movie Squirt.
0: Zase.
1: Červenec.
0: Jasně.
1: A dvě bomby, ale to jsou podle mě bomby. Závěr roku, jo, listopad, už se blíží ty Vánoce. A do kin by mělo přijít Ledové království 3.
0: Oho!
1: Elsa, Anna, Olaf, Sven a tak dál. Tak to by mělo být v listopadu. No a velké finále v prosinci tady slibují, že v kinech bude novej Pán prstenů. Pán prstenů Hon na Gluma.
0: Dobrý.
1: A to bude velký finále.
0: Máme se na co těšit.
2: Evropa 2. Večer na Maximum.
0: Ledový království 3, to mi teda zůstalo na paměti a tyjo, co tam můžu ještě vymyslet?
1: No, to se určitě něco vymyslí. Tak pojďme se naladit na tu atmosféru Frozen, Ledové království.

0: Wow. Ledové království 3 už příští rok, léta páně 2027.
1: Tak je to slíbeno, uvidíme, snad to bude dodrženo.
0: No tak je to animák, herci vlastně nemůžou stávkovat, protestovat, tak mohlo by to klapnout snad.
1: Další muzika je na vás, 257-400-888, co to bude a pro koho?
0: Evropa 2, halo? Halo, slyšíme se? Slyšíme, neslyšíme? Tak to zkusíme znova, Evropa 2, halo?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Dominik.
0: Čau Dominiku, čím ti uděláme radost?
2: Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody. Tak to je jedna klasika za druhou, dalo by se říct. Pro koho budou Queeni?
2: Pro mě a pro tátu.
1: Máte to s taťkou rádi, tady tu písničku a tu muziku?
2: Jo.
1: Hezký. Dobrý. Tak co plánujete na víkend, hoši, jenom v krátkosti?
2: Rozebírat myčky a všechno.
1: Teda, jako sousedům, jo?
0: Jste kutilové, jo?
2: Jo.
1: Sousedům rozebere myčky.
0: Všem, celý ulici. No, dobře, takže myčky. A proč zrovna myčky tenhle ten víkend?
2: Je v ní hodně mědi a všech různých věcí.
0: Jo, takhle vy to neopravujete, vy to kucháte.
2: Ano.
1: A pak prodáváte ve sběrném dvoře.
2: Ano.
0: Tak pozor, zajímavá informace je, kolik je z takový myčky peněz?
2: 200.
1: No, no, dobrá brigáda.
0: No, a ještě, jak dlouho to kucháte?
2: Týden, dva.
0: To by se přepočítá na hodinovou sazbu, tak už to taková pecka není.
1: Kluci, důležitý je, že vás to baví. Přesně. A máte zábavu.
0: Tak ahoj a hrajeme.
1: Ahoj.
2: Díky, naschledanou.

0: I tahle klasika zněla éterem Evropy 2. Queeny jste vybrali vy.
1: Udělovaly se ironické Nobelovy ceny. Vlastně Nobelovy ceny, které jsou trošku bizarní. Jde o to, že ten výzkum, který tomu udělení předcházel, byl seriózní, jenomže pak se to malinko zvrtlo a vlastně se ukázalo, že vědci opravdu dostali peníze na výzkum, kdy teda něco zkoumají, vymýšlejí, ale je to teda bizár. Tak mám tady top trojku. Můžeme to probrat, je toho víc, kdyby vás to bavilo, klidně. Tak třeba studenti z Kanady a celý tým oficiálně zkoumal a měl za úkol vymyslet pisoár, do kterého budeme my pánové čůrat a ta tekutina nebude stříkat ven.
0: Rozumím, to podle mě si zadali tady ten výzkum paní uklízečky.
1: No jasně, no jasně. Prostě vymyslet tvar pisoáru, změnit ho tak, aby to co nejméně cákalo. Tak to byla jedna věc a za to dostali normálně Nobelovku.
0: Za to dostali Nobelovku?
1: No jakože bizár Nobelovku.
0: Aha.
1: No, mají cenu. To byla teda cena konkrétně za fyziku. Pak tady koukám.
0: No počkej, a vymysleli to? Mají ten pisoár?
1: No evidentně jo, když za to dostali tu cenu.
0: Aha.
1: Pak tady koukám, že jeden japonský lékař, Tokiji Uno, ten teda dostal tu cenu posmrtně, zkoumal, jak správně smrkat. Jaký zhruba proud vzduchu bychom měli vyvinout, aby nám nezalehly uši, abychom se vysmrkali a bylo nám tak jako nejlíp a pomohlo to.
0: Ale to je praktická věc, když teď to využije miliony lidí každý den.
1: No, dostal za to cenu, posmrtně teda, tady jako x let zkoumal smrkání u 15 lidí.
0: A dostal cenu posmrkně?
1: Posmrkně. A pozor. A mám tady teda poslední věc, to mě docela baví. Tady koumali, jak by se dali využít komáři. A přišli s tím, že ten sosák komára, ten, co nás vlastně štípne, by se dal použít do 3D tiskárny. A vlastně to, co tiskne, by procházelo přes ten sosák toho komára.
0: Proč?
1: No proč ne?
0: A proč jo?
1: No jenom ti chci říct, to, že se jim to povedlo.
0: Co to udělá?
1: No ne, tak oni třeba tiskli klíčenku.
0: Aha.
1: Třeba tiskli klíčenku. No a tu klíčenku vytiskli tak, že to všechno šlo přes ten sosák toho komára. Přes to, čím nám dokáže propíchnout kůži, tak přesto oni dokázali tisknout.
0: Jakože to nahradilo nějaký jehličky?
1: No jasně, tam byla jako jehlička.
0: No tak,
1: a místo toho je tam sosák komára.
0: To směl říct, už
1: to chápu. Tak to je jasný, ne?
0: Ne.
1: Ne, není?
0: Ne.
1: Aha, tak mně to jako bylo jasný, protože mám nějakou zkušenost s tou 3D tiskárnou. Tak prostě místo té jehličky.
0: Já mám zase zkušenosti s komárama. To jsou pěkný svině.
1: Vidíš, a dohromady toto.
2: Ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
3: Mámu je třeba vytáčet denně.
2: Ale já jsem zase vytočená.
3: Říká Tomáš Zástěra.
2: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
2: Ahoj.
3: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
2: Kdyby si se líp učil, ty pitomče. Kdyby jsi dneska mohl bej.
3: A vy jste vždycky u toho.
2: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
3: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
2: A mě ta přijeď, hele.
4: Jo.
2: Nazdar.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
7: roztočíš. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, za minutu a kousek, už bude 7:30.
1: Je to ten správný čas na další telefonát, 257-400-888.
0: Třeba můžeme zahrát nějakým vašim kamarádům. Mimochodem ještě těm IQ Nobelovkám, těm bizár Nobelovkám, tady píšou, že taky zkoumali jakože sociální vědy a víš, koho máme v životě nejradši, co se týká přátel?
1: Sami sebe.
0: No tak jasně.
1: To je nejlepší. Sebeláska je nejvíc.
0: Tady píšou, že nejradši máme přátelé, kteří nenávidí stejný lidi, jako nemáte rádi vy sami. Že fakt platí, že společný nepřítel je ten nejlepší tmel. No, takže tak. No,
1: tak můžeme to probrat i na telefonu. Koho máme na lince? Halo, tady Evropa 2.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Tady Peťo.
0: Ahoj Peťo, co ti zahrajeme?
2: Bude to Láďa Krejčí od Kalina.
1: Dobrá písnička, mám ji osobně rád, ale bojím se, že tady v éteru ji nemáme.
0: Možná Repatelier středa po 8, ale u nás něco jiného.
2: Tak na 8 nože od Evy Farnu.
1: Máme, dáme, to jasný. Pro koho to bude?
2: Pro moji maminku.
1: OK. Tak měj se hezky, Péťo, pozdravujem mamku, hezký víkend přejem.
2: Taky, ahoj.
0: Užijte si to zase brzo u nás na Evropě 2.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: Eva tady u nás na Evropě 2.
1: Kamaráde, vypadá to, že se nám změní mapa světa.
0: Je, zase Donald něco vymyslel.
1: Ne Donald, ne. Afrika. Afrika tady lobuje. OSN rozhoduje dneska, zda překreslí mapu světa. Na změnu tlačí hlavně ublížená Afrika.
0: Teď myslíš jako velikost světa dílů, že se řeší?
1: Jo. Bavíme se vlastně o té velké mapě, která visí třeba ve škole na zdech, no, zeměpise a tak dál.
0: Mimochodem, vlastně díky tomu, jak se na světa díly a na tu velikost, vlastně na to překreslení koukáme, je Rusko takhle obrovský, že jako reálně až tak velký zase není.
1: No, co jsem teda nevěděl, tak vlastně ta mapa, kterou všichni známe ze školy a tak dál, se jmenuje Mercatorova.
0: Jo.
1: A takzvaná Mercatorovu projekci vytvořil vlámský kartograf Gerardus Mercator v roce 1569, aby námořníkům usnadnil plavbu. A my ji dodnes, téměř 500 let poté, stále používáme. No. Takže nějaká revize by mohla být. Tam jde hlavně o to, že Afrika vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Jo, Afrika vypadá podobně velká jako Grónsko, přestože je 14x větší.
0: No, ono vlastně někde to jako vysvětlovali, že co je jako v úvozovkách víc na severu, je vlastně větší, tím pádem možná i na jihu. Jak se na to vlastně koukáš, když to jakoby rozbalíš tu zemi kulatou, jestli si to dokážeš představit, tak to, co vlastně rozbaluješ, tak to je větší. To znamená, že i Austrálie je podle mě větší, než reálně je.
1: No. Takže Afrika bojuje o to, aby byla na tom obrázku, na té mapě větší. Aby to odpovídalo realitě, což já vlastně chápu. Ale říkám si, když už teda tu mapu budeme nějak upravovat, nešlo by tam k té České republice něco přidat?
0: Vlastně.
1: Kousek Tater třeba?
0: Vlastně. Navíc ta Afrika jako s tou velikostí.
1: A udělejte tu Afriku velkou, vždyť jsou velcí.
0: Tak to je, že jo.

0: Za 5 minut 7:45 ladíte Večer na maximum na Evropě 2. Teď se jenom vrátím k tomu, o čem ty jsi mluvil třeba před půl hodinkou, že budou růst houby.
1: Ne, to už je hodina a půl zpátky, bych řekl. No, hodina.
0: Ježiš, to letí.
1: No to nevadí. Ano, máš pravdu, o víkendu mají růst, respektive už teď rostou a o víkendu se vyplatí jít na houby.
0: Mám tady potvrzení toho, co říkáš. Neuvěřitelný nález houbař na Tachovsku objevil 15-kilového kotrče. Houba, která měla obvod 181 cm. Je to taková teda jako houba, vypadá to trošku jako houba na mytí. A zároveň je to houba na jídlo, ale to je 15,5 kila, 181 cm obvod. Neuvěřitelný. Hmm. Takže rostou.
1: I o houbách spolu můžeme pokecat. Dneska naposledy 257-400-888. Můžete volat, je tady Last Call.
0: Haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jaký houbař se k nám dovolal?
2: No to jsem já, Jiřík.
1: No zdar, Jiříku. Co ti můžem zahrát?
2: No tentokrát pro tatínka.
1: No dobře, a co by chtěl taťka pustit? Co má rád?
2: Tatínek chtěl Odmirat.
1: Odmiraj? Něco Odmiraj, dobře.
2: Ne, Odmiratl.
1: Odmiratl.
0: Jo, pozor. Přiznám se, já nevím, Ondra zjišťuje.
1: Metalová kapela.
0: Že jo?
1: No jo. Hmm.
2: A písničku Get Your Freedom Back.
1: Jiříku, nemáme mi rád. Promiň, ale nemůžem. Tak něco jinýho?
0: Metalovýho.
2: Tak tatínek mi ještě řekl, že ještě Cushion Catch.
0: Dobře, to tady máme. Bude 100%.
1: A půjdete na houby o víkendu s taťkou?
2: No, nevím ještě.
1: Ne? Máš rád vůbec houby, jíš to?
2: No, jim.
1: Jo, tak to je dobře. Tak třeba nějaký najde.
0: Ty jsi jako, že bys jsi to sám našel. Sám uvařil.
1: Orestujete.
0: A sám snět.
2: No.
1: Ať budete dělat cokoliv, užijte si víkend. Pozdravuj taťku. Ahoj.
2: Děkujeme.
0: Ahoj.

0: 8:15. Tady je Večer na maximum na Evropě 2 a před námi finále. Už teda teď cítím, když koukám navíc ven, jak už je tam fakt tma. Šero, že se mi bude o víkendu stýskat.
1: Ale ono to uteče rychle a v pondělí budeme zpátky jako na koni, to je jasný. Ale ještě než se do toho víkendu rozjedem, tak je před námi rubrika Žádný švanci.
0: Ano, probereme zmražení lidí a jejich rozmražení, až bude líp.
1: Petr Švancara za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na maximum. Evropa 2. Novinky v kinech.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
4: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
5: Debila, to byla pantofla z Turecka!
4: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
6: Víte, já docela pospíchám.
7: To je zajímavé. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
4: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady jí do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
8: Kam jedeš? Ano.
6: Do Berlína.
4: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
8: Většinou volkám na prvním rande o svých rodičích je vyprávět.
6: Tohle je rande?
8: Moje.
6: Je?
8: Jo, máš kytku.
4: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci oni projeví zájem Elis. Pravý opak Edy.
8: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
6: Neznamená.
4: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
2: Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je to tady páteční večer na Maximum Evropě 2 a taky švanci.
2: Přeju krásné pátek všem.
3: Už mám tady mrazivé téma. Aktuálně to vypadá, že přes 500 lidí se nechalo zamrazit do kryokomory a čekají, až bude svět lepší a pak se nechají rozmrazit.
2: Nikdy bych to neudělal. Do kryokomory chodím, ale tam se chodí asi na 4 minuty, jako to jsou takový dvě etapy.
3: Zdraví, otužování.
2: Jasně, jasně. Jsou taky dvě etapy. A chodím, vlastně si to nedokážu představit, oni je musí předtím nějak uspat, že to jako je nepříjemný, takže to jako tohle si nedokážu představit.
3: Určitě.
2: A oni se jako zmrazí, jo, a až bude jako lepší, co bude lepší jako?
3: Normálně sci-fi, až bude svět lepší, nebo třeba jsou nemocní a až se vynalezne lék na jejich nemoc, tak je rozmrazí a proberou se.
2: To bych ještě chápal, no.
1: A nebo švanci, ty se necháš zmrazit a řekneš: "Rozmrazíte mě, až zbrojovka Brno vyhraje titul."
2: No, tak to už se blíží.
3: Jo,
2: já jsem úplně připravený.
3: 5000 let v ledu.
2: Jsi svíňavo.
0: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: No a v tento moment už vlastně začíná víkend.
3: Pravdu máš, končí páteční večer na Maximum. Díky za vaše uši a my se těšíme zase příští týden
1: na Evropě 2.
3: Ahoj.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plíško, teplo. Ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Zpátky k muzice.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

Maximum muziky. Evropa 2.

maximum nový muziky. Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. 10.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.